0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5 FM.
2: I think music is everything. Without music, I think there'd be life. There won't be no world.

0: Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: rakety, virtuální svět, všichni přisáty na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

kočka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

Hezké klidné nedělní ráno 6 minut po 6. hodině v neděli 10. května. Posloucháte Rádio 1 od jehož mikrofonu. Vás zdraví Filip Týc. A jako vždy na úvod toho, kde mě mohli slyšet Left Field, skladba Original. A doufám, že vás nebudu moc budit. Ještě jednou přeji vám hezké ráno, pěknou neděli a příjemný poslech Rádia 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

This was never meant for us. This was never meant for us.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. Milu Publishing CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zvu vás na letní scénu divadla Ungeld, na které potkáte třeba Milenu Štajmasrovou, Ivanu Chýlkovou, Jiřího Dvořáka, Báru Polákovou, Marka Adamčika, Petra Uhlíka a další. Více na divadlo.ungelt.cz. Těším se na vás. Milan Hein.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LifeNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Reklama na Rádio 1.

ráno. Máme 7 hodin a posloucháte Rádio 1 v neděli. 10. května roku 2026 od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Filip Týc. Právě mluvím do skladby Arvak od projektu Osko. A ještě já můžu rychle povědět to, co můžete najít na tracklistech na stránkách Rádia 1, že před Osko hrál Moby, Jens Buchert, Afterlife, Sandra Jaty, This is Kevin, Rabbit Music, Gary Rostock, Ayer Chronic, Juha, Maki, Petola, Daniel Avery a Leftfield. Tolik ta předcházející hodinka. No a po Osko už nám zahrají Pass into Silence, Spell Blue Dota. Myslím, že pomalinku se budeme probouzet.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

7:13 na Radio 1 nám doznívá skladba Water od Ravíny z alba Where Butterflies Go in the Rain. Za malou chvilinku nebo už pomalinku se tam spodní rozeznívá skladba s názvem Bring Mat od James Kay, kterou jste mohli slyšet, vidět na narozeninách Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka. Wishing

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tato Fest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlo.

Caroline, I'm salt. Don't worry about what you can't control. Teď už Delata. The Lonely City máme za 5 minut půl osmé. V neděli 10. května posloucháte Radio 1.

0: No a toto jsou Gnarls Barkley Pictures, jejich letošní deska na Radio 1. Za malou chvilku Beth Gibbons.
1: Radio 1, dívka s kytarou.
0: No a její verze skladby Sunday Morning od Velvet Underground. Jinak tato věc se nachází na kompilaci War Child.

Darali nám The Antlers, skladba Calamity z alba Blight a teď už Ask Gale Against the Current z jeho čerstvého alba Julia.

Happy When It Rains, to jsou Jesus and Mary Chain z výročního vydání svého alba. Jesus and Mary Chain, Happy When It Rains. A novinku mají venku The Not Twist, News from Planet Zombie, tady věc s názvem The Turning.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
5: Reklama na Radio 1.

Pimenta Casseira Maybach, to je skladba, která se nachází na kompilaci, kterou vydalo vydavatelství Bastard Jazz Compilation Ecology Division Compilation. Na Rádiu 1 máme téměř 8 hodin v neděli 10. května. Na do té další hodinky se dostaneme z Jimster a jeho Crispy Pancakes.

0: Rádio 1. To žeru.
1: No a zatím, co se rozeznívá skladba I Can Feel Your Love Alexis Taylora, tak ještě povím, že nám před chvilkou dohrál Amtrak High Speed Ring. Jinak I Can Feel Your Love je z alba Spring in Paris.

12 minut neděli na Radu 1. Disclosure, The Sun Cops Up, Tremendous, tolik single, který právě teď dozníval. Za malou chvilku vzpomínka na Carter USN.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 12. května uslyšíte záznam vystoupení skupiny Au Revoir Simone, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory. Rádio 1 On Stage s Au Revoir Simone. V úterý 12. května od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

0: 18 hodin, 25 minut, posloucháte Rádio 1, posloucháte Davida Byrna, Natalie Lafourcade a Mexican Institute of Sound ve skladbě Qual es la Razón, což je předělávka skladby What is the Reason for It s zatím poslední desky Davida Byrna, která se jmenuje Voice the Sky a kterou přijede v červnu představit David Byrne i naživo do Prahy. Tolik David Byrne a teď už mám pro vás vzpomínku. Kapela Bowwave, která již asi před 10 lety ukončila činnost, ale letos bude možnost jí vidět jednou naživo, a to konkrétně na festivalu Banát, kam si Bowwave pozvali a kde Bowwave zahrají. Uskuteční se festival třetí, myslím, víkend v srpnu a kromě Bowwave tam zahrají třeba Bára Zmeková nebo David Pomáhač, Midi Ligi, Jakub Kénik, Mořední, Mutanti hledají východisko, Lenka Dusilová, no a spousta dalších. Tady jsou Bowwave.
1: Jo.

v této skladbě společně ze Sparks Happy Dictator. Happy Dictator se jmenovala věc, která nám právě dozněla z alba The Mountain. Gorillaz budou hrát v letě v červnu na Rock for People v Hradci Králové. No a v červenci zase na Pohodě u Trenčína. Takže celkem blízko na to je vidět letos pěkně naživo. Tak to byly Gorillaz. Máme 8 hodin, 35 minut, posloucháte Rádio 1.

0: Cold Heart, to je Nilüfer Yanha z jeho alba Where to Look z loňského roku. 8:39. Posloucháte Rádio 1 a nastává čas na kulturní servis.
1: Kulturní servis.

kulturní servis pro dnešní neděli, to je neděli 10. května roku 2026, je právě zde. Na úvod rubrika filmy, takže Edison Film Hub uvádí v 16.30 Neříkej mi mami, ve 20.15 Ďábel nosí Pradu 2. Kino pilotů v 18 hodin Ďábel nosí Pradu 2 a ve 20.40 opět Ďábel nosí Pradu 2. Kino Tlabačov 18 hodin Markéta Lazarová a kino Airov 19.45 Mamma Mia. Dále jsou na řadě galerie Arto.to, galerie v Uhelném mlýně, Mezi námi v Kichu. Galerie Středočeského kraje vystavuje Meltzer, Kinzel, Hilmara v 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Národní galerie Praha 230 let. V DOXu vystavuje Jiří Petrbok, Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, tam můžete zhlédnout výstavu s názvem Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Moravská galerie v Brně, Josef Hoffmann a fenomén Poldi. Pražský hrad, obrazárna Pražského hradu, stála expozice obrazů. Trafo Galerie vystavuje Lucie Rosickou, Landromat, program Projemné zacházení. Novoměstská radnice, výstava s názvem Elegance. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, výstava Devade. Koncále Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Galerie Rudolfinum, Sahej Rahal, Beyond the City of Time. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Plejády skla. Rock Café Jiří 231, Climate Revolution, Kaštán, scéna Unijazzu, výstava Marcela Bárty, Meotary a kresby z cest. Galerie Lázně Liberec vystavují Jiřího Černického, Západ země ze slunce. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhraní. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Karpuchy na galerii, Gina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside, Inside. Galerie C12, Fashion Grain. Čítárna Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borzos Lorenz, Spectre in the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. A Studio Prám, křehkost, co přetrvá. Koncerty a tančírny v Meat Factory od 20 hodin Oneida a Střešovická Kramle. Rock Café ve 20 hodin Trio Mendily, Klub 007 na Strahově v 19 hodin Glacier a The New Horizons a Tengry. Bike Jesus Creeper and The Howling. Divadlo. Divadlo X10 uvádí v 19.30 Vojcek, jednorozměrný člověk. Divadlo v Celetné v 19.30 Terminus. Divadlo Minor v 15 hodin Záhada hlavolamu. A následují ostatní Husova náměstí v Berouně, hrnčířské a řemeslné trhy, nožíství a dřevo do kuchyně. Rock Café v 19.30, MBA Company, lidé, místa, věci. No a na Rádu 1 v 18 hodin Breakbeat Conference a ve 20 hodin novinky na alternativní scéně, které uvádí Josef Sedloň. A repríza tohoto kulturního servisu zazní v 16.15. Tolik kulturní servis pro dnešní neděli 10. května roku 2025. No a my se ještě do 9. hodiny
pustíme nějakou tu muziku, než přijde na řadu repríza hitparády Rádia 1.

Future Island, skladba One Day, která předznamenává vydání takové vzpomínkové best of From a Hole to the Floor to the Fountain of Youth. Bude se jmenovat ta kompilace Future Island. No a Boo Radless přišli s novou deskou, The In Spite of Everything se jmenuje ta deska, z který si právě teď hrajeme skladbu Bring Them Back Again, The Boo Radless.

0: boty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, hlavní partner Viatris, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
3: Reklama na Rádio 1.
4: 10. července jim vyjde nové album Foreign Tongues, ano, Rolling Stones. Tady je skladba In The Stars, která je jako taková ochutnávka. No a já se s vámi pro tuto chvíli loučím. V 9 hodin přijde na řadu repríza hit parády Rádia 1 a pak se můžeme opět slyšet u všech hudeb světa. Jinak se mějte moc fajn, hezkou neděli a třeba s poslechem Rádia 1. Mějte se moc fajn.

0: s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
1: Krásný večer, od mikrofonu Rádia na vám přeje Josef Sedloň. Máme čtvrtek po 20. hodině, tady premiéra hitparády Rádia na dneska výjimečně místo Jerryho zase už po 14 dnech, takže rozhodně se na to těším. No nebo posloucháte i v neděli dopoledne. Každopádně před námi je 5 novinek, top 15, také uslyšíte tipy na koncerty a také samozřejmě losovat výherce. Takže nebudeme otálet, máme toho dosti před sebou. No a první novinkou, kterou už vám teďka nasadím, je tady spolupráce, myslím, že velmi zajímavá, britský londýnský producent MJ Cole, který se proslavil už na přelomu milénia svou takovou two-step garážovou muzikou. Spojil síly s John Glacier, touhletou další londýnskou mladíčkou, tentokrát talentovanou hudebnicí, která debutovala loni teprve. Každopádně jejich společná věc vyšla teďka v půlce dubna, má název Move Time, na značce Platoon, a tohle novinka číslo 1, MJ Cole a John Glacier.
2: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.
1: Tak to byla hitparádě novinka právě od producenta MJ Cole a tady ta parádní věcička s názvem Move Time, ve které jste slyšeli také vokál od další londýnského talentu z Británie, hudebnice producentky, která má trošku zmateně, vypadá tak mužský jméno, ale John Glacier. Každopádně skvělá věc Move Time, uvidíme, jestli MJ Cole chystá své album, každopádně zatím jeho poslední deska vyšla už, no je to koukám 6 let. Tak, ale my půjdeme za novinkou číslo 2 a tam je známý už hudebník z Británie také Finn Greenall aka Fink, který se prosadil původně na značce Ninja Tune. Už dlouhá léta také operuje se svou značkou Recoup, kde také ohlásil své nové album, které přijede představit také na podzim do Prahy. Tohle už je novinka číslo 2, pilotní single od Finka Wishing for Blue Sky Radio Edit a novinka číslo 2.
0: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: To byla novinka číslo dvě, projekt Finka, jeho novinka Wishing for Blue Sky. Každopádně parádní kousek opět v jeho klasickém takovém stylu. Před námi ale novinka číslo 3, tam musím říct pro mě nováček, kterýho jsem zase osobně tolik neznal, kapela byly takové indie příjemné rockové muziky Dury Bay, která vlastně už byla nasazena tady v hitparádě, ne v hitparádě, ale aspoň do playlistu. Tamhle ten hudebník Benny Jurka, Zachary James a Barry Bay projekt už zní v její novince We're Gonna Be Okay. Tohle je novinka číslo 3.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tolik je příjemná partička Derry Bay a po jejich loňské vlastně desce Longest Day of the Year, kterou vydali vlastně už na sklonku roku na značce WWMI, tak teď chystají nové album a právě tohle je pilotní single We're Gonna Be Okay, jinak deska vyjde pod názvem Surprise Wish. Každopádně teď už od Derry Bay k tomu britskému také už Matadorovi na poli downtempo muziky Asta Hiroki, což je producent právě Alex Mousla, jeho vlastně značka vůbec Folded Music je spjata právě se spoustu dalšími zajímavými hudebníky. Ostatně příští rok na Spektakuláre pro vás chystám showcase tohohle labelu právě z Manchesteru. Teď už ale Asta Hiroki, jeho novinka právě z značky Folded Music, která vznikla ve spolupráci se zpěvačkou Musinach, se kterou ostatně spolupracoval také už loni na společné vlastně ne desce, ale rozhodně pár několik spoluprací a singlů. Každopádně deska Continuation rozhodně čekněte z loňského roku a teď už ale nový single With Your Love a Asta Hiroki novinka číslo 4.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tolik novinka číslo 4, Asta Hiroki alias Alex McCall, tenhle ten hudebník původně z Británie, který v současnosti žije v Paříži, kde také tvoří tuto parádní muziku. A právě se zpěvačkou Musinach, jeho novinka With Your Love, kterou najdete na chystaném jeho EP s názvem Close, které vyjde co nevidět. Každopádně teď už je před námi poslední novinka a tam je legendární už dvojice z Británie, ze Skotska, Boards of Canada. Tohleto sdružení se ozvalo po dlouhé odmlce, ta dvojice Marcus Ion a Michael Sandison, novým trackem. Zatím takovou ochutnávkou z chystaných návratové desky, která by se měla objevit koncem tohohle měsíce na značce Warp. Tady jsou Boards of Canada, novinka číslo 5 a skladba také Tape 05, neboli kazeta 05.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

to bola novinka, poslední číslo 5, projekt z Skotska, z Kanady, Boards, z Británie, Boards of Canada a jejich novinka Tape of Five. Každopádně tohleto duo se po téměř dvou dekádách má ozvat, jak jsem řekl, také svou zcela novou studiovou deskou, která by se měla objevit pod názvem Inferno, a to už koncem teďka tohodle měsíce května. Teď tolik pět novinek, před námi za chviličku top 15, no ale je tady také pravidelný přehled těch zajímavých akcí, koncertů, parties nebo prostě festivalů, který se na nás chystají v následujících týdnech a měsících. No a jelikož je takový prodloužený víkend, tak teď je to takový docela přes tyhle ten týden víkend, teda slabší, ale už můžu říct, že hned 10., což je tuhle neděli, Oneida v Meat Factory společně, pak také hned následující den Gnot v Meat Factory a do třetice hned 12. května Acid Mother Temple v Meat Factory. Pak už je také 12. 5. Brujc Cafe v Lese. No a 13. 5. ve středu už Žarbo, tohle ta členka dříve Swans, vytvořila s Mikem Girou dlouhá léta také i projekt Skin v Meat Factory. 14. 5. pak Gianni Gebbia Punctum, 15. 5. v pátek Tony Nyoku a hlavně Puma Blue v Akropoli v rámci Music Infinity, to je příští pátek. 17. 5. pak Hank Massive v Lucerne Music Baru, 19. května Deer Hoof a Beer Cloud v Meat Factory. Pak už také třeba Lucrecia Dalt v Meat Factory na 20. května. No ještě vlastně den předtím Tom Skinner a Voice of Bishara v Akropoli. Tak, 20. května uvidíte také Russian Circle v Meat Factory. No a pak už je tady také 21. května Iberian Waves Festival v Akropoli a tam vystoupí Los Sara Fontan, Filas de Cassandra, Musgo a Amorante. No a 22. května PIL v Sasazu, kterou jste ostatně dneska slyšeli, Public Image Limited v dnešním pořadu CD Nonstop. Pak už je den na to, 23. také v Sasazu Goran Bregovic. No a 24. pak května The Abyssinians a Big Use v Lucerne Music Baru. No, v květen ještě 26. Blue October v Lucerne Music Baru, Glacial s Lino Ronaldem a Tony Buckem, či Davidem Watsonem, Meat Factory, tenhle ten projekt 27. května. No a závěr května bude patřit Laibach 31. května v Akropoli. Představí svou novou desku, kterou si dáme v neděli, no ale jsme ji nestihli. Červen ale už je taky nabitý samozřejmě, Star MCs a další 6.6. party na Fratniškánu. 7.6. pak v neděli Triky v Meat Factory, ten samý den hrají Massive Attack v Berlíně. 7.6. ale také KRS-One v Lucerne Music Baru. No a den na to 8.6. Baxter Dury v Roxy. Den na to také v 9.6. Garbage v Lucerně, 11.6. Košín v Areálu 7. No a pak už je tady také 13. a 14. června Respect Festival na Štvanici. V Cargo Galerii vystoupí Shelter 15.6., rovněž Agriculture pak By Jesus 15.6. No a David Byrne, člen Talking Heads v O2 Universum 17.6. 18. pak června Mac DeMarco ve Fóru Karlín. Z Meat Factory pak se dostal až do Fóra Karlín. A ještě vlastně z Lucerny. Každopádně 19. až 21.6. proběhne Metronom Festival v Letňanech s Nickem Cavem, třeba Stingem, a 22.6. Aldous Harding, ta novozelandňanka v klubu Roxy, 24.6. Duran Duran v O2 aréně, 24. pak rovně 6. Men I Trust v Roxy a 25.6. Matmos v Arše. Pak je tady 27. Westerman Meat Factory. No a pak už jsme v červenci a tam budou 15.7. třeba Kraftwerk ve Fóru Karlín, ale 15.7. rovněž Susan Vega v Arše Plus. Pak už 18.7. Kalasov Ostrava se Skandinancy, Lord, Mobim a dalšími. 24.7. Welsh Arms v Lucerne Music Baru a festival Let It Roll v jezere Most proběhne od 30.7. do 1.8. No a v srpnu jenom ještě tady řeknu, že můj oblíbený festival 6. až 9. srpna proběhne v Brně pod názvem Popmese. Tam vystoupí Oklu a spoustu dalších. Každopádně
OMD ještě řeknu, že budou hrát v areálu 7 na Praze 22. srpna. Tak, tolik přehled těch nejzajímavějších akcí v následujících týdnech a měsících. My ale se teďka už vydáme do top 15 hitparády Radina, která vznikla pro ten dnešní týden, respektive od 7. do toho 14. května. A na 15. místě stejně jako, myslím, že vlastně pokles z 11 na 15 pro tuhletu italskou dvojici z Berlína, kterou uvidíte naživo, musím říct, 24. září společně ještě s projektem Soyuz na Music Infinity. Jejich skladba Atmen vznikla za podpory také Alberto Fioriho a Johna Dennis Rinkena. Tohle jsou už z Berlína 505, 3 týdny v hitparádě, 11. minulý týden, teďka 15. místo pro 505.

15. příčka pro tenhle ten zajímavý downtempo elektronicko-jazzový projekt duo z Berlína, jinak za ním stojí dvojice z Itálie, která si říká 505, a vy rozhodně si nenechte ujít také jejich album, které vydali teďka před pár měsíci, True at First Light. Ostatně, jak jsem říkal, tenhle ten jejich elektronický trip-hop jazzový a cinematický sound přivezou naživo 24. září také do Paláce Akropolis v rámci Music Infinity. Teď už ale máme tady 14. a tam je právě Graves Eves, tato ta newyorská hudebnice, která se drží už 5 týdnů v hitparádě Rád 1 se skladbou What If z její desky Girlfriend z letošního roku. Z desítky pohoršení také o 4 místa na 14. Graves Eves a What If.

0: Tak, to byla 14. pozice hitparády Rádena pro ten týden od toho 7. do 14. května. Příjemný poslech vám přeje místo Jerryho Výjimečně dnes Josef Sedloň. No a my jsme už u 13. pozice, kde najdete už také 7 týdnů hitparádě Rádena. Hudebníci původně z Peru, která žije v Berlíně, myslím, že už dlouhá léta, Sofia Kurtesis. Ostatně pro německý berlínský label právě K7 vytvořila známý mix v rámci série DJ Kicks teďka před pár měsíci. No a právě odtud pochází tato exkluzivní věc spolupráce také s projektem Novalima. Skladba Los Poemas No Siempre Riman. Tohle je už 7 týdnů hit parádě Rádia 1 právě Sofia Kurtesis a Novalima z devítky pohoršení na 13. opět o 4 místa.
1: Rádio 1. To žeru.

Tak to byla už 13. pozice Hit Parády Rádia 1. Sofia Kurtesis a Nova Lima. Skladba Los Poemas no siempre Riman. 7 týdnů Hit Parádě, takže pokud asi nebude první, což asi už nebude, tak asi příští týdny už neuslyšíte. Každopádně příjemná věc, jak jsem řekl, z DJ Kixu, telete, původem peruánské hudebnice Sofia Kurtesis. No a před námi je 12. Tam nejdeme první novinku z minulého týdne a ta je od právě tohohle amerického dua FC Ukers, neboli Fuckers, kterou tvoří v současnosti hlavně zpěvačka Shannon Wise a také Jackson Walker Lewis. Jejich debut album vyšlo před taky pár měsíci, má název nebo O s přehlasovaným na značce Ninja Tune, a my jsme nasadili právě tuhletu příjemnou věc názvem Butterflies. Tohle je 12. Hit Parády Rádia 1, novinka z minulého týdne, FC Ukers, Fuckers.

To byly FCU Cars alias Fuckers a jejich single s názvem Butterflies, jinak věc, kterou jsme si vybrali právě z jejich desky o debutu pro značku Ninja Tune. No a my jsme teďka už u další novinky z minulého týdne, která postoupila, a to je ta druhá, z těch čtyřech můžu prozradit, no pěti, pardon, všechny postoupili, koukám, ten Jerry má vždycky kliku, a to 11. příčka patří této trojici z Británie, dívčí kapele Lambrini Girls, která se objevila s tímhle singlem Cult of Celebrity už více než měsícem na značce City Slang. Tohleto dívčí trio tvoří právě zpěvačka a kytaristka Phoebe, dále basketářka Selena také velká aktivistka Banksy na bicí. Teď už Lambrini Girls, tohleto dívčí Riot trio a jejich konkrétně věc s názvem Cult of Celebrity, 11. příčka, je parády rádi jako novinka z minulého týdne.

11. pozice, novinka z minulého týdne, Lambrini Girls, tohleto, ne, téměř celé dívčí, ale z většiny dívčí trio z Brightonu na jejich novince Cult of Celebrity. Tak první týden, no a na té 10. pozici už musím říct, že také další novinka, ta třetí z těch pěti, která postoupila tentokrát od projektu Holy Bones, tohleto duo, které spojilo síly také s Bucks Durim, které uvidíme brzy v Praze. Novinka Slugboy vyšla právě teďka v půlce dubna na značce Promised Land a vám se líbila natolik, že stoupla do top desítky, jako 10. právě příčka patří Holy Bones a Bucks Durim a skladbě Slugboy.

Tolik další novinka postupující z minulého týdne, už třetí na 10. příčce. Holy Bones a Baxter Dury, to britské, britský tandem v ukázce Slug Boy. No a před námi už je teďka 9. pozice, ta je pro Kurt Weila, který ho už máte v hitparádě 2 týdny. Z 6. pozice pohoršení na 9. pro jeho věc Chance to Bleed. Tohle je už také legendární americký hudebník z Philadelphia Kurt Weil na novém singlu Chance to Bleed v hitparádě Rád 1. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tohle je 9.

Kapela Future Islands jako už také pozice 8. v hitparádě rády na rovněž 2 týdny, stejně jako předchozí Kurt Weill, a tam je pohoršení ze 4 dokonce na tu 8. příčku pro tuhle tu zajímavou kapelu z Marylandu původně, kterou upsala už značka 4AD v té minulé dekádě a stále jsou velmi úspěšní. Ostatně tohle single Find Love z jejich chystané nové desky. Před námi ale už 7. pozice a tam je už kapela z Belgie, dvojice Sowax. Rovněž 2 týdny v hitparádě rády na a z 8. příčky naopak posunutí o kousíček vejš, o na 7. pro jejich single Perfect We Are Not. Tenhle ten albový track vyšel teďka také minulý měsíc. 7. příčka je parády rády na pro tento týden od 7. do 14. května. Sowax.

0: Tak to byly So Wax, tato belgická už legenda na poli elektroniky a vůbec takových různých crossoverů v novince Perfect We Are Not. Sedmá pozice hitparády rády na druhý týden hitparádě s osmičky na sedmičku polepšení o místečko. No a na šesté příčce najdete už šest týdnů také hitparádě rády na Jenny Beth, tuhletu frontmanku také dříve kapely Savages, vlastním jménem Camille Bethomier, spojila síly s Mike Pattonem s Faith No More a už je také šest týdnů hitparádě rády na ze sedmičky polepšení o místečko pro skladbu Look At Me. Tohle je Jenny Beth featuring Mike Patton.
1: Radio 1, Světlo v lese.

Jenny Beth je spolupráce s Mike Pattonem v této věci Look at me, kterou už slyšíte na rádiu na určitě minimálně dva měsíce, no možná už tři. Šestý no ale vytparádě rádi na také na šesté příčce. Tak, no a před námi je teďka kapela, která dlouho vedla hitparádu rádi na z prvního místa spadla na pátou pozici tohleto americké experimentálně rockové těleso, které se říká Pussifer. Koukám, že právě kromě toho, že ji založil James Keenan Stool, tak v sestavě mimo jiné hrál třeba i Joshua Eustis z Telefon Tel Aviv. Každopádně, nebo Paul Barker z Ministry. Každopádně Pussifer pohoršení z první pozice na pátou se skladbou Impetuous a tohle je pátá příčka. Hit parady rád jedna.

Tak to bylo už páté místo pro americkou partičku Pussifer, která nakonec z prvního místa klesá po těch 7 týdnech na pátou pozici se skladbou Impetus. Jinak pokud se zpátky nevrátí na první místo, tak zřejmě poslední také týden hitparádě Rád 1. No a před námi je čtyřka a tam je už také čtvrtá novinka, chci říct, z minulého týdne. Tentokrát pro dvojici Kyoto, kterou tvoří bývalá členka také frontmanka Lamp, zpěvačka Louisa Rhodes, společně se svým novým partnerem Rowanem Heathem tvoří projekt Kyoto už několik let. Teď vydali své druhé album Black Salt, myslím, že minulý měsíc to bylo, a z něho jsme vybrali právě tuto věc War Paint, která jako novinka postoupila z nuly na čtvrtou pozici Kyoto.

Čtvrtá pozice pro novinku z minulého týdne. Tu čtvrtou, která postoupila z těch celkových pěti, takže možná už vám svítá, že co se asi děje. Každopádně skladba Warpaint z desky Black Salt od téhleté dvojce, která vydala svou druhou desku. A vy jste poznali asi hlas zpěvačky z Lamb, Lou Rhodes. Pokud to všechno klapne, měli bychom vidět také příští rok na spektakuláře, ale teď už pojďme za teďka soutěží a vůbec řekneme si, co vypadlo z minulého týdne. Tady je už soutěž. Rádi jedna. Nebo spíš vyhlášení právě soutěžících nebo výherců, tak soutěže. Ale nejdříve si řekneme, co nepostoupilo, co vypadlo z minulého týdne. Z páté příčky to byla kapela Pulp po 7 týdnech se skladbou Begging for Change, kterou najdete na jejich kompilační takové charitativní kompilaci tak Help To. Po 2 týdnech z parády vypadl také Jasper Thigner se skladbou Dawn, kterou najdete na jeho právě debutové desce, to bylo ze 12. pozice. Ze 13. pak vypadla také kapela Muna. Byl to příjemný indie popový duo po 3 týdnech se skladbou So What. Ze 14. pak vypadl Slow Magic také se skladbou Lost featuring El Ilohim. Po 3 týdnech hitparády Radina a jedinou novinkou, která nepostoupila, respektive takhle novinka z minulého týdne, která postoupila tak a vypadla hned po týdnu, je Julia Cumming. To byla z 15. se skladbou Please Let Me Remember This. Takže to jsou pět skladeb, které vypadly z minulého týdne. No a před námi už je teďka soutěž. Budeme losovat 3 hlasující, kteří obdrží lístky na koncert kapely Public Image Limited, která vystoupí 22. května v Sasazu. Takže jdeme na to. Prvním výhercem se stává Barbora Boldyšová. Druhým výhercem bude Standa Hlas. No a třetím opět žena Iva Hoření. Takže všem třem výhercům, Barboře Boldyšové, Standovi Hlasovi a Ivě Hoření, gratulujeme. No a vy samozřejmě můžete hlasovat také, abyste mohli vyhrát příští týden, a to konkrétně 3 vylosovaní hlasující obdrží lístky na Táto Fest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Lohově na Domažlicku. Takže samozřejmě asi to bude trošku omezený, kdo bude chtít vyhrát. Každopádně vystoupí zde například ale Manon Mert, Květach nebo David Pomahač, náš kolega. Rozhodně fajn asi výlet mimo Prahu k Domažlicím. Takže hlasujte do hitparády ráda velmi jednoduše, tím, že zakliknete, se dostanete na stránku rádia, nakliknete na hitparádu, vyberete minimálně 5 skladeb z té top 15 nebo 5 ještě novinek z těch 20 skladeb a napíšete své jméno a e-mail. Takže tolik soutěž Rádio 1, no a my před sebou máme v tuhle chvíli také retro skladbu, no a já už jsem tady předeslal, že se uvidíme, nebo že uvidíte spíš tak v Praze kapelu Kraftwerk, tuhle tu legendu, která se objevila už v Praze, myslím, že naposledy snad na Metronomu to bylo, mám pocit. Každopádně tahle ta legenda, která vznikla už na konci 60. let okolo dvojice Ralph Hutter hlavně a Florian, který už tady mezi náma není, tak přijede do Prahy ve středu 15. června do Fóra Karlín. No a my zapomínáme na jejich vlastně poslední takovou řadovku, desku Electric Café, která vyšla v roce 86 a pak už vyšly takový spíš zajímavý desky jako Tour de France, takový spíš opus jako velmi koncepční. Takže s čím přijedou novým do Prahy uvidíme, každopádně vy se můžete těšit určitě na tyhle ty pecky. Jedna z nich teďka už jako retroska bavit, parádě ráde na Kraftwerk a Music Nonstop.

Tak tolik retro skladba od Kraftwerk Music Nonstop z desky Electric Café z roku 86 a vy se můžete těšit na jejich vystoupení ve Fóru Karlín, kam se navrátí, myslím, že kdy už vystupovali 17. července o prázdninách. No a před námi už je teďka ale nachystaná top trojka hitparády Rádina pro tento týden od toho 7. do 14. května. No a příjemný poslech vám přeje dnes výjimečně místo Jerryho Josef Sedloň. Na té třetí příčce najdeme už Fever Ray, tuhle tu švédskou hudební, která 6 týdnů v hitparádě Rádia 1 je úspěšná se singlem The Lake Cinematic. Jinak třetí příčka minulý týden, třetí pozice tento týden pro Fever Ray a The Lake Cinematic.

0: Třetí příčka, minulý týden třetí pozice pro Fever Ray, také tento týden na skladbu The Lake Cinematic, tato ta švédská také hudebnice frontmanka kapely The Knife, tentokrát z tohohle EP, které vzniklo také k soundtracku. No ale teď už je tady na druhé pozici projekt Gorillaz, teda ten počin okolo Damona Albarna s Blur a společně s Jamie Hewlettem, který společně tvoří už od konce minulého století, roku 98. 17 hit parádě rád jedna pro skladbu Orange County, kterou najdete na jejich poslední desce, také The Mountains letošního roku, pokud se nevrátí na první místo, také poslední tento týden hit parádě rád jedna pro Orange County, skladbu, která vznikla také s konkrétně Kara Jackson, Bizarrap a Anuškou Shankar. Tady jsou Gorillaz, druhá pozice, hit parádě rád jedna.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio jedna.
1: Ahoj.

7 týdnů vid parádě rády na Pro Gorillaz a jejich skladbu Orange County, druhá příčka pro tohleto už také legendární původně cartoon združení, no ale budou to mít hodně těžké, aby se vrátili na první místo, neboť první místo obsadila z nuly na vrchol spolupráce Massive Attack a Toma Waitse. Boots on the Ground, nový single, který vznikl teďka před pár týdny, jako po dlouhodmlce a ticho projektu Massive Attack. Ostatně vy je uvidíte na turné teďka během června, mám pocit, také v Evropě. K nám bohužel zatím nerozí, doteď mě mrzí ten zrušený koncert na festivalu Pohoda loni, kam jsem se chystal. Každopádně Massive Attack a Tom Waits, Boots on the Ground, první příčka, poprvé také v tomto týdnu hit parády Rádia 1.

0: on the ground.
1: Tak, první místo hit parády rády na, pro tento týden Massive Attack a Tom Waits, skladba Boots on the Ground, novinka z minulého týdne. No a samozřejmě jsem rád, protože prostě Massive Attack mám naprosto srdíčku. Doufám, že se dočkáme nějaké, nějaké brzy nové desky. Každopádně tolik hit paráda rády na pro tento týden od 7. do 14. května. Příští týden už opět samozřejmě s Jerrym, ale než se s váma rozloučím, je tady samozřejmě pravidelná rekapitulace. Samozřejmě jsme nasadili pět nových. Ta první je od MJ Cole a spolupráce také s londýnskou talentovanou hudebnicí John Glacier. Skladba Move Time, novinka číslo 1.

takú druhou novinku. Máte možnosť vidieť, nebo slyšet, také ste měli možnosť slyšet Finka, tohohle britského producenta na zcela novém singlu Wishing for Blue Sky, novinka číslo 2 Fink.

doplním 5. října v Praze. Meet Factory. Jako novinku číslo 3 se vám nabídl kapelu s indie kytarovou muzikou Derry Bay a jejich skladba We're Gonna Be.

No, novinka číslo 4, ta je tentokrát od hudebníka původně z Británie, Asta Hiroki, projekt ve skladbě Wish Your Love, With Your Love, tak featuring zpěvačka Musinach, novinka číslo 4, Asta Hiroki.

Jako novinku poslední pátou jsme nasadili také Boards of Canada, kteří mají velký návrat před sebou. Jejich single Tape 05 jako novinka číslo 5.

dobré, tolik pět novinek, které jsem vám nabídl v úvodu dnešní parády a teď už jdeme do to 15. Na 15. místě pohoršení o 4 pozice pro italské duo z Berlína, jinak usídleného 505 05 a jejich skladba Atmen. 15.

Na 14. pozici najdete tentokrát newyorskou hudebnici zpěvačku Grace Eves, už pětý novit parádě se skladbou What If, pohoršení také o 4 pozice.

No a 7 týdnů v hitparádě najdete také Sofiu Curtezis se skladbou Los Poemas No Siempre Riman společně s Nova Lima. 7 týdnů v hitparádě z 9 na 13 pohoršení. Na 12. pozici je první novinka z minulého týdne. Dvojice ze Spojených států z New Yorku, Fuckers and We Fuckers a skladba Butterflies. No a rovněž z 0 na 11 pro trojici Lambrini Girls a skladbu Cult of Celebrity 11.

No a další pohoršení přišlo pro Future Islands, tu americkou partičku, která rovněž dva týdny vypadá ze 4 na 8 pro skladbu Find Love. No, do třetice dva týdny vyparádě najdete Sowax. Naopak ty z osmičky na 7. pozici se polepšily se skladbou Perfect We Are Not.

No a šestýdnu hit parádě najdete také Jenny Beth ze Savages společně s Mike Pattonem, skladba Look at Me, šestá příčka po lepší pozici. No a sedmýnu hit parádě jsou Pussyfer, kteří byli sundaní z první pozice na pátou se skladbou Impetus. No a naopak z nuly na čtyřku si vyhoupli Kyoto, tohleto duo s Lou Rhodes se skladbou Warpaint, čtvrtá příčka. No a na třetí pozici, stejně jako minulý týden, najdete Fever Ray, tohleto švédskou hrbnici z The Knife se skladbou The Lake Cinematic, jinak šestý týdnu vid parádě už. A stejně jako minulý týden, druhá příčka patří Gorillaz a skladbě Orange County, jinak 7 týdnů vyparádě, pokud nebudou první, tak už vypadávají příští týden. No a budou to mít velmi složité, jak jsem řekl, protože první místo obsadili z nuly a první, no, na top hitparádu jde na vrchol Massive Attack společně s Tomem Waitsem a skladba Boots on the Ground, nově číslo 1 hitparády rádia pro tento týden, Massive Attack a Tom Waits.

Pojďme si ve Texou zpět, tentokrát s tím letním velikánem Tomem Waitsem a suverénně z nuly na první místo. Takže máme nový číslo 1. Já doufám, že jste si užili parádu Rádia 1, která platí od 7. do 14. května. Příště už s Jerrym, od mikrofonu se s vámi loučí v tuhle chvíli Josef Sedlin, přeju krásný poslech s Rádiem 1 a naslyšenou třeba v neděli po 20. hodině při novinkách na alternativní scéně.

0: S Jerrym Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.
9: No hele, jako fakt se s tebou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
10: No, přece Rádio 1 poslouchám.
9: Ale v tom případě to znamená, že seš.
10: No, otesáno se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený. Sněcem, pacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe jaky sežeru.

Hezké dopoledne, nedělní, máme neděli 10. května, 5 minut po 11. Posloucháte Rádio 1, kde po repríze hitparády začal pořad všechny hudby světa, hodinka věnovaná World Music, kterou můžete slýchat každou neděli mezi 11. a 12. hodinou. Dnes vás tou hodinkou provede Filip Týc, no a na úvod to ještě vzpomínka rok a něco zpátky, kdy Damon Albarn kolem afrických muzikantů Africa Express vydal album Africa Express Present Bahidora a my jsme právě poslouchali skladbu Seja, kde kromě Damona Albarna můžete slyšet Onipu, Fatumatu Diawaru, Abu Diaru, Melissu a Ofélie Hie. Tolik Africa Express. V Africe ještě zůstaneme. Malijská zpěvačka Angelique Kidjo vydává v těchto dnech nové album, jmenuje se Hope. No a z této desky čerstvé si pustíme ukázku s názvem Ojaja, tedy Angelique Kidjo, a já vám přeji příjemný poslech.

Matony, Drummer Queen, ale já jsem Matony Ngonga, kenská rapperka, jež vydala album Now It's Experience Talking a my jsme z tohoto alba poslouchali skladbu Syna Makosa, ještě s hostujícím Boutras. Tolik Matony, Drummer Queen na Rádio 1, teď se přesunem na Madagascar za kompilací Capiky Modern Music from Southwest Madagascar a pustíme si hned dvě ukázky. První se jmenuje Aroda Radao, mají na svědomí sdružení Renica a tu druhou ukázku nahráli Gorop Milalaza a jmenuje se Capiky Milalaza, takže tady jsou dvě ukázky z kompilace Capiky Modern Music from Southwest Madagascar.

Téměř půl dvanácté na Rádiu 1 posloucháte v pořad všechny hudby světa, kde nám právě teď dohrál v Londýně usídlený brazilský umělec, který si říká Momo, který má venku novou desku, jež se jmenuje Tum Tum Tum. No a my jsme z ní poslouchali úvodní věc s názvem Egum Tolik Momo z Brazílie. No a teď se podíváme za spoluprací, a to konkrétně Ali, což je trio z Jakarty, a Cherif Megarbani, libanonský saxofonista, vydali dohromady album Tirakat a my si z tohoto alba pustíme ukázku s názvem Bandar Batavia. Tady je Ali Sharif Megarbani.

Svat Massy, alžírská zpěvačka žijící ve Francii, její nové album Zagate a z něj skladba s názvem Sad. 11 hodin 38 minut posloucháte Rádio 1 a pořad všechny hudby světa. A na řeky jsou maďarští Schindlerge, kteří letos slaví 30 let své existence a taky vydali album Schindlerge 30 a z něj si teď dáme ukázku s názvem Zajdi, zajdi. Je to ukázka nebo živá nahrávka Schindlerge 30.

Mastika, tak to byly Rumunčtí a Balkan Taksim a jejich druhé album Acid Balkany, které šlo ve druhé půlce loňského roku, obsahuje 8 skladeb, no a my jsme poslouchali právě skladbu Mastika. Blíží se poledne, přede mnou je poslední položka dnešního vydání pořadu Všechny hudby světa, hodinky o world music, kterou můžete slýchat každou neděli mezi 11. a 12. hodinou zde na Rádiu 1. Dnes vás tou hodinkou provázel Filip Týc, všechny odehrané skladby již visí v tracklistech na stránkách Rádia 1. No a já se s vámi rozloučím skupinou Gogol Bordello. Vydali letos na jaře novou desku Vymínit Man a skladba From Bojarka to Bojaka uzavře právě dnešní vydání pořadu Všechny hudby světa. Přeju vám hezkou neděli, mějte se moc fajn, třeba i dál s poslechem Rádia 1 a já se budu těšit opět příště naslyšenou. Tady jsou Gogol Bordello.

0: global conglomerate of music.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Krásné nedělní poledne, posloucháte Radio 1 a začíná polední klid s Davidem Pomahačem. Tohle byl Zbigniew Preisner jako taková znělka, kterou pouštím každou neděli, kdy vysílám. A teď už David Sylvian a píseň I Surrender. Tak krásný poslech.

Simon Kassir, který se říká Zimmermann, známého jako baskytaristu kapely Baltazar, vydal v roce 2024 svoji solovou desku, která se jmenuje Love Songs, a z té jsme si hráli píseň Perfect Guy, ve které ještě hostuje Noemi Wolfs. A v Belgii ještě chvilku zůstaneme, dáme si Sylvie Croix, která taky v roce 2024 vydala desku, která se jmenovala Comic Trip, a zahrajeme si krásnou věc Daddy Selling Wine in a Burning House. Pak se podíváme.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 12. května uslyšíte záznam vystoupení skupiny Au Revoir Simone, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory. Rádio 1 On Stage s Au Revoir Simone. V úterý 12. května od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Posloucháte Polední klid, teď se nám rozjíždí Sebastian Tellier. Tohle je skladba, která vyšla na albu Politics. Předtím jste slyšeli Stereolab a jejich ukázku z jejich klasického alba Emperor Tomato Ketchup, které vyšlo v roce 1996. A ještě předtím jste slyšeli Air a taky klasické album dneska už Pop Music, rok 1998 a Moon Safari, a ta skladba od Air se jmenovala La Femme d'Argent. Teď už ale Sebastian Tellier.

polením klidu právě dohrála Juana Molina, dnes 64letá argentinská zpěvačka a bývalá herečka. My jsme slyšeli její píseň Sin Dance. A teď už bratrská dvojice ze Skotska, která se říká Boards of Canada. A tohle je track, který se jmenuje Julie and Candy na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
4: Chcete po mě další román s vrahem Ripleym?
5: Čtenáři ho milují, slečno Highsmithová.
4: Zníte, jako byste měl nějaký nápad.
5: Zveme vás na psychologický thriller Švýcarsko na letní scénu divadla Ungeld.
4: Více na divadloungeld.cz.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

poslední položkou první hodiny dnešního poledního klidu bude kapela, která vznikla už v roce 1977. Je to americká experimentální skupina, která se jmenuje Tuxedo Moon, a tohle je jejich skladba Home Away z roku 2004.

0: Nazdar, chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.

13 hodin, 1 minuta, začíná druhá hodina poledního klidu a začíná mi Sportishead s skladbou Biscuit, která vyšla na jejich legendárním Dnes už albu z roku 1994, které se jmenovalo Dummy. Potom dvě domácí věci, Jan P. Muchov a skladba z filmu Fichtelberg, kde zpívá Amelie Siba a Barbora Hora, So Little to Say. Tak krásný poslech a krásnou nedělní pohodu z Rádiem 1.

Tak to byla Barbora Hora a teď už Morphine, I'm Free Now, jejich deska Cure for Pain z roku 1993. A pak se podíváme na poslední desku belgické kapely Warhouse, dáme si s ní píseň Zero One Code a ta deska, která vyšla loni, se jmenuje Karaoke Moon. A pak se podíváme na hit parádu

Hitparáda Rádia 1. Připravili jsme pro vás 5 novinek Hitparádě Rádia 1. Nejprve ikonický britský producent MJ Cole a rapperka John Glacier. Jejich společný single má název Move Time. Britské folkrockové trio Fink a jejich skladba Wishing for Blue Sky, to je další novinka.

A zasněné kytáry nám předvedou Darry Bay, což je projekt Zacha Jamese, bubeníka a skladatele, člena dříve Unknown Mortal Orchestra. We're gonna be okay.

0: A poprvé po 13 letech je tady nová nahrávka skotského dua Boards of Canada. Jmenuje se Tape 05 a předznamenává jejich album Inferno. Ty šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Tato Fest, rodinný festival nezávislé hudby a poezie, který se koná od 29. do 30. května v Hlohové na Domažlicku. Vystoupí zde například Manon Mert, Květa či David Pomáč.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak já jsem pro polední klid pro dnešek vybral z novinek Hitparády Rádia 1 novinku od Finka, která se jmenuje Wishing for Blue Sky.

0: 91 čárka 9.
1: My se teď v poledním klidu podíváme do roku 2020, kdy vyšlo album All Visible Objects od Mobyho a my si z něj zahrajeme píseň Too Much Change. Potom novinka od Ghostly Kisses, kanadsko-francouzská dvojice, a dáme si jejich nový single Strangers.

Posloucháte Polední klid na Rádiu 1. Před chviličkou dohrála novinka od kapely Lamp Chop, která v srpnu vydá nové album, které se bude jmenovat Punching the Clown, a už je možnost si ho předobjednat. A teď se podíváme do roku 1999, kdy Bill Callahan pod pseudonymem Smog nahrál skladbu Held, která vyšla na jeho albu Knock Knock. Potom si dáme Boba Dylana a Series of Dreams.

fine. In one, I was running, and in another,

0: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj. Je 14 hodina 1 minuta, vy stále posloucháte Polední klid. Vstoupili jsme do poslední hodiny a tu začneme trochou elektroniky. Tohle to je spolupráce Fortet Burial a Tom York ve skladbě His Rope. Pak si dáme Submotion Orchestra Variations anebo Rival Consoles Phantom Grip na Rádiu 1.

Posloucháte Polední klid na Rádiu 1. Ještě než se podíváme na novinky, v hit parádě Velká sedma. A dějte, tak si dáme písničku Jupiter Crash z alba Wild Mood Swings od The Cure, které vyšlo v roce 1996.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Boskovice. Ten se koná od 9. do 12. července a vystoupí tam například Om Square, VVVčka nebo něco něco.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Novinky Velké sedmi jste slyšeli a my si dáme teďka položku z žebříčku, kterou jsou střední vlny, které jsou na 10. místě. Poslední dny na Rádiu 1.

play Dan Tuffy, Can't Contain My Feeling, z jeho desky Songs from Dan. Dan Tuffy je australský písničkář, ale usazený už 25 let v Holandsku. Za chvilinku se podíváme do Norska za projektem Coral Head a dáme si píseň Walking By. Pak se můžete těšit v poledním klidu ještě na Phil Boriva Black and Blue a skončíme Eels a písni Fresh Feeling a samozřejmě čerstvý a krásný pocit vám přeji po celou neděli i zbytek tohoto týdne a samozřejmě i do toho příštího vám přeju klid a dobrý pocit. Uslyšíme se ve středu od 12 do 15. Můj tracklist už visí a těšte se od 15 na Ondřeje. Mějte se moc hezky. Pa, pa.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kajvan v Praze. Na svět knihy dorazí Wu Miyi, nominovaný na Bookerovu cenu, a Liao Hongqi, Krev tichého oceánu. Spolu s Kateřinou Tučkovou nabídnou silné příběhy i pohled na paměť a historii. Debaty, čtení i autogramiády od 14. května. Myslet jako ostrov. milupublishing.cz.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mezi ploty více

0: minuty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.

0: Nazdar, chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.

Hezké odpoledne vám od mikrofonu Rádia 1 přeje Ondřej. Začíná moje pravidelná odpolední obnedělní směna až do 18. hodiny. Čili jako vždy budu rád, když ji tenhle čas strávíte ve společnosti frekvencí Rádia 1. Hned na úvod na vás vrhnu řadu albových novinek. Nejdřív to byl Calibre s deskou Trickle Sea, která vyšla právě teď. Zatím moje oblíbená, nejvíc oblíbená skladba Bit Broken. A tohle už je londýňanka Lauren James. Ta má taky venku teď z Brusu nový album Detached from the Rest of You z Netsa Hyperdub. Tohle je skladba Flatline.

nový Seafill. Po letech se přihlásili s novou autorskou deskou, jmenuje se Soul HZZ. Vyšlo vydavatelství Warp Records, jak jinak. A my jsme si dali skladbu Fallin First. Tohle už je Detroit Escalator Club.

Tak krásně přeskakujeme mezi novým a starým. To nový nám právě dohrává hudebník Tencent Park, o kterém toho popravdě příliš mnoho nevím. Mám od něj z loňského nebo předloňského roku hodně povedený album a teď jsme si dávali ukázku z chystané desky, která by měla být někdy plus minus za měsíc. Ukázka se jmenuje Roll Forever, název alba. Teď po ruce nemám, ale to je celkem boost. Tahle skladba mě z ní zatím bere nejvíc, ale deska se nese v podobném duchu. Techno, lomeno, ambient, lomeno, dub. Skvělý materiál, který doporučuji vaší pozornosti. A vaší pozornosti doporučuji i Bandcamp tohoto hudebníka z Amsterdamu. No a tady to už je pro změnu zase to starý, ale časem prověřený a skvělý Bedouin Ascent, deska z roku 94, Science, Art and Ritual. Původně vyšla u známého vydavatelství Rising High Records a před dvěma lety udělal reedici téhle kultovky španělský label Lapsus. My si dáváme skladbu He is She. Vy posloucháte Rádio 1. Právě hraje Bedouin Ascent.

fantastický ambientní hudebník Percival Pembroke a ukázka z desky Music for Shin Megami Tensei Dungeon. Jděte k němu na Bandcamp, vlastně s celou svojí naprosto fantastickou tvorbu tam má zadáčo. Fakt jeden z mých nejoblíbenějších ambientních hudebníků. No a teď už je tady chystaný velký release. Skotský duo Boards of Canada, který vydá na konci května po 13 letech desku. Bude se jmenovat Inferno, strhlo se kolem toho samozřejmě obrovský šílenství a tenhle týden vyšla první ukázka Prophecy at 1420 MHz. Tady to jsou po 13 letech.

Nový borce v Kanada, ukázka z chystaný desky Inferno, celý to vyjde 29. Samozřejmě na jejich domovský znice Warp. Myslím, že už v několika světových metropolí bylo hromadné pouštění tohoto alba. No a jak jsem říkal, fanoušci týhle bratrský dvojice ze Skotska kolem toho strhli hodně velký šílenství, ostatně jako vždycky, když borcovka na něco vydávají.

No a tohle to už je náš starý, dobrý známý James Clements. Vracíme se k jeho albu z roku 2018, Astral Projection. Skvělá, skvělá, skvělá deska, kterou uzavírá skladba Lost Transmission. My si ji právě teď dáme.

tohle je fantastický Ochre. Hudebník spojený se značkami Toytronic nebo Bambecula. Letos vydal po 5 letech, jestli koukám správně na Discoxu, desku Oversail. Já jsem vám z ní nabídl skladbu Puhár, Noir. Skvělá věc, skvělá deska. Doporučuju všema 10. No a ještě zůstaneme na podobné vlně. Tohle je žánrová klasika. Six Seat, nebo Sisseed, tak, abych to přečet správně, s deskou Bye Bye Gridlock Traffic, která vyšla v roce 2003 u vydavatelství Merc. Tady to je skladba Greetings Twinsonian a Sisseed.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

dovedu, když se nebudu chtít ponořit pod vodu, ani se poddat pod vodu. Jsem génius, znám tisíc důvodů, proč si narušit pohodu. Možná, že to je taky důvod, proč jsem ještě nepoznal svobodu.

No a taky něco z domácí scény, tohle je Bone Constructor a jeho novinka Změny, deska, kde najdete 10 tracků, 10 hostů, krásný příběhový věci. My jsme si dávali skladbu Naděje, kterou dělal Honza se Samurajem. K dostání u značky Ty nikdy. Tohle už je Frank Ocean. Do kulturního servisu vám nabídnu ještě Space Ghosta a pak jednu velkou, velkou klasiku.

pokud máte rádi tenhle house, down tempo, lo-fi, letní vibe, pak Space Ghost pravděpodobně je, kdo by mohl být vaším koněm. Tohle je deska Dance Planet, která vyšla v roce 2021 u vydavatelství Tarjley. No a jak jsem sliboval, ještě tu mám jednu velkou klasiku. Larry Heard aka Mr. Fingers. Naprosto klasický materiál z roku 92. Deska Introduction a skladba Empty.

0: Kulturní servis.
1: No a v tuhle chvíli je čas na kulturní servis. Mám tady pro vás řadu společensko-kulturních tipů. Pro dnešní den, tedy pro neděli 10. května roku 2026. Dnes začínáme filmy. Edison Film Hub už za chvilku v 16.30 promítání snímku Neříkej mi mami, 20.15 potom film Ďábel nosí Pradu 2. V kině Pilotů v 18 Ďábel nosí Pradu 2 a ve 20.40 pro velký úspěch Ďábel nosí Pradu 2. V kině Tlabačov od 18 Markéta Lazarová, kino Aero 19.45 a promítání filmu Mamma Mia. Galerie Artoto, galerie v Uhelném mlýně, výstava Mezi námi v tichu. V galerii Středočeského kraje je to výstava Milzer, Kincl, Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci, výstava NGP 230 let. V Doxu Jiří Petrbok s výstavou Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy zve na výstavu Trnkova zahrada 2. V galerii hlavního města Prahy v zámku Troja je to výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Moravská galerie v Brně, Josef Hoffmann, fenomén Poldi. Pražský hrad, obrazárna Pražského hradu, k vidění stálá expozice obrazů. Trafogalery, Lucie Rosická, výstava Laundromat, program Projemné zacházení. Na Novoměstské radnici je to výstava Elegance. V kempu Centru architektury a městského plánování uvidíte výstavu Devade. Kunsthalle Praha, William Kentridge a The Battle Between Yes and No. Galerie Rudolfinum, Sahej Šrahal s výstavou Beyond the City of Time. Muzeum Kampa Václav Sokol, který nabízí výstavu Hojnost. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, tam jsou k vidění plejády skla. Rock Café Jiří 231 Climate Revolution. Kaštán, scéna Unijazzu, Marcel Bárta s výstavou Meotary a kresby z cest. A galerie Lázně Liberec Jiří Černický a výstava Západ země ze slunce. V galerii je Benedikta Rajta v Lounech. Vystavuje Adriana Šimotová. Výstava se jmenuje Rozhraní. Na Chvalském zámku cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina galerie na Park a Kurt Gebauer After the Atlas. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Galerie umění Karlovy Vary. Tam je to výstava obrazů Romana Franti. Jmenuje se Outside, Inside. Galerie C12, výstava Fashion Grain. Čítárna Unijazz, svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Ve Vile Pelé vystavuje Andrej Dubravský, výstava The Rest. Meat Factory, galerie Kostka, Borso Slurins a výstava Spectre in the Wedge. Galerie Panská jedna v Českých Budějovicích, tam je to Krištof Kintera s výstavou svých velkoformátových limitovaných printů. A ve studiu Prám, tam uvidíte výstavu Křehkost, co přetrvá. Koncerty a tančírny Meat Factory od 20, Onejda a Střešovická Kramle, v Rock Café od 20, Trio Mandily, klub 007 Strahov od 19, Glacier, The New Horizons a Tengry a v Bike Jesus, Creeper a The Howling. Ještě divadla. Divadlo X10 19.30 uvádí Vojcek, jednorozměrný člověk. Divadlo v Celetné 19.30, představení Terminus. Ještě dva kousky, které nepasovaly do žádné z předchozích rubrik. Jednak na Husově náměstí v Berouně probíhají hrnčířské a řemeslné trhy, věnované nožířství a dřevu do kuchyně. A v Rock Café v 19.30 MBA Company, lidé, místa, věci. Tady na rádiu 1 do 18. Ondřej, po mně potom další vydání pořadu Breakbeat Conference se Sakuem a Kaplikem a ve 20 přebírá otěže Josef Sedloň a jako první uvede novinky na alternativní scéně. scéně. Kompletní kulturní servis hledejte na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz.

tohleto je anglický Accuratite. Single Head First, skladba, kterou takhle hezky přemíchal Bob. No a tohle už je titulní skladba z Kurtzovy loňské desky Interlooper, která vyšla u vydavatelství Metalheads. Nějak mi tohle album proklouzlo. Ale tohle je skvělý. Interlooper a Kurtz.

Tohle byl Batechno a Trish. No a teď vám nabízím novinku od Synkra. Jeho spolupráce s Tomem Jarmim, Midnight. Synkro se po nějaké době letos objeví v Česku. On už moc nejezdí, protože se mu nedávno narodil potomek. Spíš se věnuje svýmu vinyl shopu a baru v Manchesteru. Ale jednu z výjimek učiní letos a dorazí na Shotgun Festival. Na rozlučkovou edici. Samozřejmě do hrádku nad ní jsou do kempu Kristýna. Druhý víkend září. Jak jsem říkal, tohle je jeho novinka Midnight. A pak tady ještě taky do 17. bude nový John, který chystá desku pro vydavatelství Planet Mew. Dáme si z ní ukázku.

0: 21. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Reklama na Radio 1.

tohle je úplně novej Forest Drive West. Myslím taky hudebník, kterého tady z Rádia 1 určitě znáte. Někteří kolegové ho mají ve velké oblibě. Já mezi ně patřím. Tohle je ukázka z Double Packu, který by měl být někdy začátkem června u vydavatelství Delsin. Jde o sérii Mantis, což je takový koncept, který operuje na různých tempech. Zvukově dub techno, ambient. Myslím konec konců, že před 2-3 lety Forest Drive West tuhle sérii otvíral prvním releasem, takže tohle je jeho návrat. My jsme si jeli skladbu Circuit tady z toho EPčka, které by mělo nabídnout 8 nových skladeb, taky nějaké kooperace Forest Drive Westa ještě s Patrickem Russellem a taky DB1. No a tohle je hudebník vlastně stejného ranku jako Forest Drive West, Konduku, který otvírá svůj label, jmenuje se Ayal. První release by měl být vlastně podobně jako ten předchozí, který jsem zmiňoval, jako ten Forest Drive Westův, takže někde na začátku června. EPčko s dvěma původními skladbami a jednou ambientní verzí. Tohle je právě skladba Sarmal, taková přímočará věc. A právě ještě od téhle věci najdete ambientní verzi na tomhle tedy celkem 3 skladbovém EP, které jde začátkem června. Tohle je Konduku.

Posloucháte Rádio 1, tohle je novinka, ačkoliv hodně old school znějící od The Jaffa Kid, Born of an Era. Byl tu taky nový Omunit, nová kooperace Johna Tech Hadia Plate. No a příděl nové taneční elektroniky pokračuje. Tohle to je hudebník Cibou, který teď vydává EPčko. Tohle je jedna ze skladeb

Posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu se pomalu jistě loučí Ondřej. Ale samozřejmě vás tady do 18. nenechám v samotě. Zůstanou tu po mně ještě dva nebo tři pěkné elektrokousky. Tohle je aktuální Boris Bunika Covers Alive by Cascade. Bude to ještě Client 03, taky Sino.

No a celou tu dnešní mojí taškařici uzavře nový release tuzemského vydavatelství Colombo Underground Hyper Hero a jeho EPčko, nebo řekněme mini album, které právě na značce Colombo nedávno vyšlo, byl tuším i křest Like Jesus. Najdete na něm 3 původní skladby a 3 jejich verze od hostujících umělců. Dalo, Menky a taky kolega z Rádia 1 Mike H, jehož verzi skladbou Za moře si na závěr mé dnešní směny pustíme. Playlist jsem jako vždy sepsal na stránky Rádia 1. A už pouze dodám, že pokud budete chtít, můžeme se zase tady na frekvencích Rádia 1 slyšet za 2 týdny v neděli. Mezi 15. a 18. A do té doby se mějte přesně tak, jak si představujete

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.
8: Never Enough uvádí...
9: Breakbeat Conference.

0: Příjemný nedělní podvečer, od mikrofonu vás zdraví Saku
1: a Kaplik. Ahoj.
0: Ahoj, to znamená, že je tady pravidelný 14-denní Breakbeat Conference, věnující se zlomeným beatům v rozpětí BPM někde od 110 do 150, bych řekl, do 140, to je taková naše horní hranice, ale lehce ji někdy překročíme.
1: Uřízli jsme si z krásné neděle, aby jsme ji udělali vlastně možná ještě hezčí. Pustili vám nejnovější breakbeat, který jsme nastřádali. Nejenom breakbeat, možná tak jako zlomenou elektroniku.
0: Nejenom breakbeat, co v tobě furt je, Martine, že jsi vodil z té chalupy, viď? Každopádně, tracky máme dneska takový, řekl bych, lehčí, hlavně v první půlce, když to není nic novýho, ale takových hodně melodických pasáží i nějaký vokály. S Martinem jsme si říkali, že některé ty tracky jsou hraniční, ale v rádiovém pořadu to rozhodně uneseme. Na začátek to byla taková velmi letní záležitost, za to děkujeme Markétě, která mi poslala. Je to Lex Music, skladba
1: Unison.
0: A začneme vlastně docela neobvykle drum and bassovým producentem Kalibrem, který je ale úžasný hudebník, to víme, a jeho alba máme rádi. A vydal novinku, která ovšem stejně jako už před časem vydal třeba album 140 BPM, taky breaky právě rychlejší, tak tohle je jeho album, který je ambientní, tak akustický, shoegazový. A my si pustíme hned úvodní track Little Blend a tím začneme takovou neúplně zvukově tradiční první hodinu Breakbeat konference. Příjemný poslech vám přeje Kaplik, Saku a Rádio 1.

Discognition, producent, jemuž se věští velká budoucnost, skladba House of Hates. Jedna z hitovek dnešního vysílání.

pod náma hraje track od našeho oblíbence Fasmida, který stojí za labelem Taipan Tracks, na kterém mu i vyšlo teď debutový album, který se jmenuje Dark Forest Theory. A já musím říct, že z toho, kromě téhle věci, co hraje, mám ještě dva tracky. Je to fakt pěkný album, taky hodně minimalistický. A určitě si příště zahrajeme ještě něco z toho alba. Doporučuji, taková, říkám, minimalistická elektronika taneční, by se dalo říct. A předtím ještě zajímavost, byl producent Kaima Ring, skladba Submersion, Cycle Flatting, nechtěl jsem to poplést. Mimochodem producent z Teheránu, který organizuje party v Turecku i v Iránu. Nevím, jestli to není první zástupce z Iránu se zlomeným trackem tady v našem vysílání. Posloucháte pořád Baby Conference, od mikrofonu vás zdraví Saku a Kapli.

Máme takový elektrookínko, Martin se mi tady sněje, že jsem avizoval melodickou první hodinku, ale zatím je to velmi solidní elektro, myslím si, že Nightrose by se nezlobil a myslím, že pokračujeme v jeho duchu tady v nedělním vysílání. No a tohle je Suk alias Suk Jung Kim, producent z Jižní Koreje, který ale bydlí v Berlíně. No a předtím to byl další berlínský, teda německý producent Selmjak a ještě předtím Karl Finlow. No, za chvíli pokračujeme takovou rozjetou technozáležitostí zlomenou. Posloucháte Brybý konferenc Kaplik Saku Radio 1.

0: Janter Zeckebusch.
1: Janter Zeckebusch, já to řeknu.
0: Tak je německý producent, asi už dneska čtvrtý nebo pátý, nemáme to úplně spočítaný, od kterého si pouštíme track. Je to i daný tím, že právě jsme šli do takového analogovějšího zvuku, který je v Německu velmi populární. Nejenom.
1: Skladba s názvem Interface.
0: No a po reklamách budeme pokračovat v novinkách pořadu Breakbeat Conference. Zůstaňte s námi na Rádiu 1.
2: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
3: Reklama Rádia 1.
2: Code Line se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Code Line. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
6: Reklama na Rádio 1.
2: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.

Pod náma DJ Sprinter, jeho skladba Moving, kterou vydal Fabrik, a DJ Sprintera jsme si tady hráli, tohle producenta a DJ z Osla. Jsme si hráli minule právě ještě s trackem, který nebyl pod žádným velkým labelem, který dal na svůj Bandcamp. Předtím to byla novinka z Yuku, Mercy System v kolaboraci s Lutzu, s jejich novinka Bridge, se 4 skladbou EPčka, výbornýho mimochodem. A na začátek té druhé hodiny to byl Ivax a Ratatat, skladba When I'm Gone s takým tklivým vokálem. Pokračujeme dál, pořad Bribí Conference na Rádiu 1, Kaplik, Saku.

Tohle je producent Hněv. Skladba Gnetopods na Audiogor, label, ze kterého se hrajeme většinu releaseů, španělský label s takým ostřejším zvukem a vlastně netypicky španělským. No a předtím to byla Deba, producentka z Austrálie, skladba Only Thing, taková hitovka ve soundu, který se teď jede. Marti říkal, že to je trochu Fred Again. No a za chvíli už Ecosystem, což je ale schovaný projekt Make and Pastman, který dělají takový temňárny, ale právě tady pro label 17 Steps, který provozují Dusky, udělali EPčko po dvou skladbách, to je myslím Hallucinate, tohle je skladba, která zazní a ta zase mi připomíná lehce Bicep. No a pak pokračujeme ještě pár skladeb novinek. Breakbeat Conference, Kaplik Sakura 21.

0: Tak dozněl poslední track pořadu Breakbeat Conference. Tohle byl Earth Tracks, výborná věc.
1: Everlasting Flame, krásná taková atmosférická věc nakonec.
0: No, vy samozřejmě záznam najdete, my teda dlužíme ještě ten minulej, to znamená, že ten nahodíme, jsme si řekli s Martinem, zítra a zhruba za týden, někdy po příštím víkendu nahodíme ten dnešní, kde najdete i všechny tracky vypsaný na SoundCloudu, samozřejmě pořadu Breakbeat Conference, jako vždy. No, my vás musíme pozvat ještě na příští pátek na burzu, kde se odehraje takový klasický breakbeatový kolečko z Vojta, Brada, Saku a Komandýr, kterýho jsme vytáhli z jeho doupěte. Tak budeme rádi, plánovali jsme i zahrádku, ale vypadá to, že nebude, protože počasí tomu úplně nepřeje. Každopádně tohle byly 2 hodiny pořadu Breakbeat Conference, novinky a za 14 dní zase se tady sejdeme. Tak příjemný zbytek neděle a samozřejmě všechno nejlepší všem maminkám a mějte se fajn.
1: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: Breakbeat Conference says...
3: Ahoj, tady Kaplik
4: a Saku.
3: Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference.
4: Každou lichou neděli od 18 hodin.
2: Breakbeat Conference says bye.
5: Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.
6: Reklama Rádia 1.
7: Zajímá vás historie nebo Evropa? To jsou hlavní témata, na která se letos zaměřujeme. Ale také na komiksy, krimi i sci-fi a fantasy. Jednoduše, vše pro čtenáře. Tak přijďte na 31. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha od 14. do 17. května na výstaviště v Holešovicích. Program i vystavovatelé na webu světknihy.cz.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
12: Reklama na Radio 1.
13: Přemýlko, otevři, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
14: A nech mě bejt.
13: Přemýlko, otevři, ty tam něco máš.
14: A nikdo tu není, jsem tady sám. Poslouchám Rádio 1.
13: Přemýlko, otevři, ty tam něco máš.
14: A nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám. Sakra.
13: Radio 1. Przemilku.

Posloucháte pořád novinky na alternativní scéně. Každopádně to, co poslední mělo znít, byla skladba od kanadského projektu Anténe, který chystá ostatně album Air Science na značce Drona Rhythm, tentokrát tomhletom vynikajícím ruském vlastně původem moskevském labelu, který však už od války funguje mimo republiku a ruskou. Každopádně tohle byla ukázka Starlink, ta ambientní věc ještě. Předtím Akuzmi, tenhle ten hudebník z Francie, kterýho jste viděli také na spektakuláře před zhruba měsícem a půl nebo dvěma, vlastně už novinka Anima z chystaného další právě desky, kterou má vydat na značce Tone Union v rámci showcase, již se představil zde také v Praze. No a pak samozřejmě také to byl třeba projekt Dear Jade, nebo Decker, ze značky právě labelu Get Physical Music Decker, pak tenhle ten folkový anglický britský hudebník, který se ostatně objevil nedávno také na desce Lamberta, kterou dnes si představíme také v dnešním pořadu v novinky a v albech. Každopádně teď už si dáme jenom ještě doplním Jachym Špít, také taková minimálová věc zněla, či také zajímavý další počiny z tohohle nového týdne, který třeba byl FS Bloom, zcela novinka z značky Light Records, Nils Frama z chystané desky Wellen Fomen a také třeba EPčko od projektu Vakula, který se objevil na značce Out Creation, to byl EP Times v ukázce Drum Time, ale také Hannah Cohen, Alex One, nebo také Prof, který odevřel dnešní novinky. Tohle ta nová druhá singlovka na značce Anjuna Chill, Izumo Sunrise, moc příjemná věc. Každopádně teď už se podíváme za další novinkou z tohohle týdne a ta je tentokrát od projektu teďka Orlanda Vorna, což je producent, který se teďka objevil na značce Compact Records v novém EPčku. Dostalo název Numb Denial. Vyšlo teďka v pátek, najdete na ně celkově 4 skladby, s tím, že jsou tam instrumentální mix, dále Afraid of the Pain mix, či také remixová práce od Off and Cosmic Collision. Každopádně Orlando Vorn a main mix skladby Numb Denial. Novinka značky Compact z tohle týdne. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedlo.

Tak to bylo Orlando Vroom a jeho novinka z značky Compact, pěkná hypnotická minimál věcička právě Vorn, od Orlana Vorna, tak tohle také hudebníka z Dánska, který se vyžívá právě odkazu Detroit Techna. Každopádně vy posloucháte novinky na alternativní scéně, my se vydáváme už právě do Spojených států za producentkou Olan, která vydala už dva singly, Wonder, Featuring Scarlet Tune, jsem se tady hráli nedávno. Tohle už je celé EP, čtyřskladbové, které nabízí tu předchozí hitovku, myslím, že Method. Tady je už skladba Density a Olan, tato hudebnice ze Spojených států, která se už blízká výbornou také deskou na značce Anna Juna Deep, právě teď už na značce Wave Cave po té desce Kontra, kterou vlastně vydala už, jsou to 4 roky, Luzana Flores a Olan.

Tak tolik příjemná věc od Olan, té hudebnice, jak jsem říkal, ze Spojených států a EPčko Density 4-kobové v titulní také ukázce. No a před námi už je teďka novinka také značky Jack Jaguar. Channel Beats se navrací tentokrát na tom New Yorkském labelu. Ostatně chystají tam také desku Your Day Will Come a tohle je zatím pilotní single, který vyšel před týdnem Song for the Messenger.

Příjemná chytalová věc od Channel Beats a náznace Jack Jagger, kam se navracejí teď touhletou singlovkou Song for the Messenger a chystejí tam také s albumem Your Day Will Come. Posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist také už na stránce Rady 1 a tohle už je Optimist, který se navrátil v pátek touhletou novinkou Chasing, náznace

Worry to s Doug Shortem, tak spíš aerobic remix obstaral tenhle ten producent, který se už objevil, myslím, že i na značce jako kompakt německý, myslím, že producent a The Rough Cats v remixu aerobic už teď na značce Sonar Collective.

0: tu Aerobic, táto novinka vyšla na labelu Jazzanovi z Berlína teďka v pátek pod názvem I Ain't Worried. A tentokrát také spolupráce tohoto německého souboru na poli takového funk jazzového soulového vlivu s Duck Shortsem. Jinak Aerobic Remix, jak jsem řekl, no a před námi už je teďka tady nachystaná další novinka a ta je tentokrát od projektu O'Flynn, tohohle dalšího Brita, který ho znáte z vysílání Rádia 1 na své značce Pandhus, teďka spolupráce tam vyšla se Swordman Kitala. Tahle ta novinka další singlová už asi třetí nebo čtvrtá za letošek pod názvem Sekete.
1: A Gambia tě? A Gambia tě? Anatokin,
2: Gambiarca.

Where you go?

Tolik britský hudebník Ben Norris aka O'Flynn a jeho spolupráce tentokrát v singlovce Sekete s MC'm Swordman Kytala. Pěkná šlapačka bejzová, ale teď už pojďme za další novinkou od tentokrát projektu Matty Owl, který už jste mohli zaregistrovat. Myslím, že je snad brazilský producent, pokud mě nemýlí paměť, který se upsal právě značce labelu Anjuna Deep Explorations už dříve. Každopádně tato novinka je zcela nové EP už, které vyšlo pod názvem Violeta. Teďka tenhle týden nabízí 4 moc pěkné takové houzovky a tohle už je jedna z nich, ta závěrečná, A Pure Flow.

Matty Owl a jeho novinka EP Violet a Fugaz Pure Flow, tentokrát tato sympatická věc, která se objevila teďka na značce Anjuna Leap Exploration, jako jeho další EP, už druhé za ten letošní rok, když musím říct, že už tam vydal EPčko Green and Blue teďka na jaře a loni na podzim Sunset Rider či Orchidea loni. Teď už ale pojďme za tou

stockholmského vydavatelství na poli elektroniky klubové. A já jsem nakonec vybral tuhletou remixovou práci, která se mi zjíbí asi nejlepší z toho celého EP. Pro Skabu Start Guitar remixoval

Tak tolik už tato záležitost ze značky Studio Barnhus, samo DJ, jak si říká tenhle ten producent, a tentokrát z jeho EPčka Learns to Chill také remixová práce pro skladbu Third Guitar, kterou ten je v originále, tentokrát od Robin Grahama do této breakové, funkovější nálady. My se kaušale podíváme za další novinkou, ta je také z tohohle týdne, tentokrát od projektu Mad, a bude znít právě tato novinka s názvem Overload, která vyšla ve středu, myslím, že nově to bylo ve čtvrtek, na značce Dev Presse, a tady je už tohleto energetický post-rockový hodně zajímavý sdružení, který mísí energie. Možná třeba se trošičku Beastie Boys cítíte, nebo Kraftwerk, které jsou Mad a jejich EP Overload v titulní kasce.

tolika projekt Mad, Mad, Mad a jejich skaba Overload, která možná trošičku může připomenout písty byl skaba třeba Intergalactic, ale také třeba i Kraftwerk. Každopádně stejnomené EP Overload chystají vydat příští měsíc na značce Def Prese, to zatím pilotní singlík. No a před námi už tato novinka ze značky This Never Happened, Rinzen a Mirne dali síly dohromady a vznikla tato novinka s názvem Attacker, která vyšla také teďka tento týden. A tohle vydá to z té procenta Lane 8, This Never Happened.

Tak tolik Rinsen a Mirne, jejich spolupráce na novince Attacker, která se objevila tenhle týden na labelu This Never Happened. No a my se podíváme za značkou z Londýna Fabric, kde se ulíhla tato novinka od projektu Jasmine. Je takové elektronicko-experimentální bassové věci, tam najdete jako It's Girl Night nebo takovou víc ambientně laděnou Long Hair. Každopádně tohle už je ta A strana It's a Girl Night. To je holčičí noc. Jasmine projekt, nazvat se Fabric.

tolik Fam Stranom osídlený a osídlená, možná producentka Jasmine a jinak argentinského holandského původu, úplně čistě, každopádně novinka s názvem It's Girl Night, na značce Fabric Original, aby byl přesný. No a my se teď už podíváme za touhletou také novou věcí od dalšího hudebníka z Británie, teďka přímo Dana Locke, který si můžete pamatovat také v projektu. No a teď mi to vypadlo, nevadí. Viděli jste v Brně před takovými třemi lety tam vystupovali. Teď se vydal na solovou dráhu, tenhle ten klávesista a chystá na své solové album Teleportations. Na značce Castle in Space má být, myslím, že koncem tohle měsíce nebo možná příští, si nejsem jist, další jeho už single Mobius Triptych má název Dana Locke. Soccer 96 jsem si vzpomněl.

Tak tolik hudebník z dua Soccer 96, který musím říct, velmi mě zaujali tenkrát na festivalu Popmese před těma třemi lety, to bude, myslím, že každopádně Danalog chystá také nový solový album, jak jsem řekl, a vyjde pod názvem Teleportations už za taky 3 týdny, mám pocit. Tohle bylo od Dan Leversack a Danalog, hudební věc Mobius Triptych. No a teď už se podíváme za londýnskou také značkou na poli drum and bassu Sowent, která ten nedávno zněla také ve výborném albu dua právě Inmost. Teď už ale Hugh Hardy spojil se s péčkou Exea a producentkou, a tohle výsledek z chlaba In Between, novinka z tohle pátku ze značky Sowent.

Tak tolik Exe a společně s Hugh Gardim a novinka In Between, už 208. release na značce So Went, který vyšel právě tento týden. No a my se podíváme už na americký label s názvem Friends of Friends, můj oblíbenou značku, kde vychází hodně fajn vždycky elektronika či taková fúze. Ostatně Sweats & Clank patří jeden ze nejstarším interpretům, Andrew Thomas, ten americký producent na poli takové spíše downtempo muziky, chystá nové album na červen s názvem Superstuff a to už jeho třetí single Page Not Found.

Tolik Sweats and Clank a nový už třetí single z chystanéřské Superstar s názvem Page Not Found. Vy posloucháte stále novinky na alternativní scéně a playlist průběžně aktualizuje na stránkách Rádia 1. Teď už míříme za touhle novou remixovou prací pro Catching Flies producenta, který nedávno vydal svou dvojku Beats and Pieces a takovou kompilační desku a When It's Late, tentokrát Dusky Remix.

0: Catching Flies a redovit tohleté remixové práce od Dusky Proskou When It's Late, ty extended mix tohleté klubovky pěkně houzové. Posloucháte novinky na alternativní scéně, krátká reklamička a opět jsem zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zastavte se, nadechněte se a vraťte se k sobě. Letní škola živé pedagogiky vás zve na divadelní, herecké a výtvarné dílny v prostředí lesních lázní z Vánovice. Žádná teorie, jen zkušenost, sdílení a živá práce. Pro lektory, umělce i všechny, kdo chtějí oživit svou tvorbu i autentickou komunikaci. 19. až 24. července. Přihlášky na živapedagogika.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.
5: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.
0: Vítejte zpět při pořadu novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a playlist aktualizu na stránkách Rádia 1 za chviličku. Každopádně před reklamou Catching Flies v remixu Dusky. Tohle už je ale Oliver Ho, legendární postava technoscény, které jsme vám dovezli už jako Lighthouse, myslím, že tenkrát na počátku milénia, také na Open Air Field. Jeho novinka z tohle týdne Our Secret Religion EP nabízí 4 nekompromisní technozáležitosti, které se objevují na značce Search na Blueprint. Už 87. release tohle technovydavatelství. Teď už Oliver Ho a ukázka Blood and Feathers.

Tak projekt Mate Kita, ten nováček, aspoň poprvé, myslím, že v novinkách s touhletou věcí s názvem Sugar Ray. A jak jsem řekl, my se můžeme těšit na právě celé EPčko, pak od tohletoho Broken Jazz Beat projektu s názvem The Wave Nature of People, který by se měl objevit snad, jak jsem řekl, ještě do konce tohohle snad měsíce. Teď už pojďme ale za další věcí fajn z Británie, ze značky Counter Records, nováček Nimino, který už se získal své posluchače. Jeho nový single vyšel teďka také tenhle týden pod názvem Take My Space. Nimino.

Tolik mladíček Nemino na značce Counter Records a Black Blue Ninja Tune s touhletou novou příjemnou pohodičkou Take My Space. Myslím, mé místo. Každopádně vy posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist najdete jako vždy na stránce Rádia 1. Tohle je už další nový singlík od dvojice Toma a James Waterman. Ostatně spolu chystají album Leaving Cycle na značce Stara Fox. Má tom agilním ledem britské vydavatelství. No a tohle je už jejich novinka, už třetí single, mám pocit, Tidings. Toma a James Waterman.

tolik už Toma and James Waterman a jejich další parádní downtempo věcička s názvem Tidings, jinak my se můžeme těšit na jejich album Living Cycles na značce Stereo Fox. No a teď už se podíváme za tímhletím bonusovým takovým EPím, které vyšlo při deluxe verzi celé desky Daniela Averyho alba Tremor, které nabídlo dokonce pár bonusů a také remixových singlů, i když musím říct, že není to žádná úplně velká sláva. Každopádně nejde tam ale dvě pěkné věci, pomalejší od Unipinku v spolupráci, či Art School Girlfriend, a také dvě bonusové klidnější downtempo věci Carless či Soon the Dark a tři remixy, které obstarali X-Club, Imogen či DJ Stingray 313. Tohle už je ale ukázka právě spolupráce s hudebnící Art School Girlfriend. Skala Give Your Feelings a Try a Daniel Avery na bonusovém EP.

to bol hlas už Paulie McKenzie, Paulie McKee, tak alias Art School Girlfriend a skladba Give Your Feelings a Try, ktorá vznikla a nakonec sa nedostala na desku Tremor od Daniela Averyho, aspoň pak teďka na tenhle ten bonus Deluxe. Tak, před námi je už ale Lance Ferguson, o kterém jsme si tady dělali také profilový pořád intro. Už někdy ještě, myslím, že to bylo z kraje na tošní roku, o tomhletom novozelandském producentovi, který vydal loni další už třetí album, druhé pro značku True Souls. A stejně tam vyšly tyhle remixy od projektu Jill SM pro jeho dvě nahrávky, tohle je ta Losa Lamitos Latin Funk Love Song Jill SM remix a Lance Ferguson na značce True Souls. Připomínám, že dneska v intru uslyšíte americkou hudebnici novodobou písničkářku Gia Margaret. A v seanci pak novinku od Maps and Diagrams ze značky Home Normal. A přiblížíme si tohle ten legendární, také britský ambitní projekt v seanci Maps and Diagrams. Teď už ale Lance Ferguson a Jill SM Remix.

myslím, že vydařená práce pro Lance Fergusona, tentokrát od projektu Jill SM pro skladbu Los Alamitos Latin Funk Love Song. Tak před námi je už ale Kelela, tato hudebnice z Británie, která se navrací na značku Warp Records už dalším druhým singlem. Chystá si nové album, které vyjde ještě před prázdninama, ale tohle už je singlovka Lincoln B.

Tak to byla Kelala a její novinka právě Link B na značce jinak Warp Records, zcela nový single z tohohle týdne a vy se můžete těšit na její album New Avatar, které chystá vydat no už hned o prázdninách nějak v půlce července. Tak teď už ale Manolo Taf, o kterém jsme tady také seděli, už profilový pořad intro, tenhle ten hudebník z Německa Neil Manion se navrátil tohle spoluprací s dalším Němcem DJ Koce. Tohle je jejich společná věc Real, you know.

to byla ukázka spolupráce Manolo Tav a DJ Koce. Říkal jsem dříve Koze, ale je to prostě Koce. Real You Know je název této novinky značky právě Manolo Tav Maje. Teď už se podíváme také na tuhletu novou věc, která vznikla opět na labelu Nils from a Light Records. Tenhle týden tam vyšel první single z chystané desky Tether od Alden Helmuta. Skladba má název Face the Wall. Alden Helmut, značce Light Records.

Tolik docela překvapivý, takový jazzový výboj na značce Light Records. Alden Helmus a jeho věc Face the Walls, chystané desky Tether. No a my se podíváme za dalším německým projektem, tentokrát Painting z Berlína, který už loni vydal své album Snapshot of Pure Attention. Teď se mají objevit i remixy k téhle desce po roce. Tohle je další remix pro skladbu, tentokrát White on White, od projektu Crower Version, tentokrát jich. Tohle jsou Painting a White on White Crower Versions.

Projekt Painting a skladba Wide on White v novém Quower verzi z chystané desky remixu Snapshot of Pure Attention Remixes EP. Tentokrát to bude. No a před námi je Synchro Atom Jarmy, který nedávno vydali společnou věc, kterou jsme si tady hráli v novinkách. Tohle je další jejich spolupráce Midnight, která se objevila právě na značce Of Paradise. Teďka v pátek.

Spolupráce Synchro a Tom Jarmy a ukázka tracku Midnight, novinka, která se objevila teďka na značce Of Paradise. Tak a teď už si tady hrajeme tuhletu novinku značky Down Jazz, která v originále vyšla už v březnu projektu Detroit Rising. No a tohle už je skladba Don't Stop the Feeling, tentokrát dub, který obstaral Jimster.

Tolik Detroit Rising a Don't Stop the Feeling, Jimster Dubmix, teďka nová verze, která už se naznačuje Down Jazz, teďka opět v pátek. No a před námi už teďka tenhle ten objev značky Mercury Classics, Jessie Marsala vydala EPčko 1111, teďka v pátek sympatická kolekce šesti nahrávek, respektive tří skladeb, které mají Day and Night Mix. Tohle té titulní skladba už 1111, Night Mix a Jessie Marsala.

Tolik je Jesse Marcella a výborná věcička s názvem 11-11, která dala název celému EP. Je to vždy tři skladby ve dvou verzích Day and Night Mix. To byl ten Night Mix, skladby 11-11. No a tohle jsou britští Ebb, kteří vystoupili loni na festivalu Beseda. Nový už třetí single Now You Know. Naznačený Ninja Tune novinka.

Tolik britští Ebb a jejich nový single Now You Know, už třetí singlovka naznačená Ninja Tune za tenhle ten rok a doufám, že se konečně dočkáme také jejich debutové desky. No a my se podíváme už za dalším britským počinem, tentokrát Matt Raltanaka Kidnap. Dříve Kidnap Kid si říkal, teď už dlouhá léta jenom Kidnap. No jeho příspěvek exkluzivní pro značku Circle tohohle stejnomenného festivalu ve Francii. Skladba Tears v edit verzi.

Kidnap, teda ten britský producent Matt Relton na novince Tears v editové verzi, jinak 8-minutová záležitost, která vyšla na značce Circle tenhle týden. No a teď už pojďme zase za touhletou pěknou klubovou bass tribal záležitostí ze značky Local Action. Rovněž novinka z tohohle týdne, tentokrát od projektu Hodge, který znáte také třeba i značky Homestooth, Wiggler a B strana Trust, která mi přijde o poznání lepší už teď

Tolik producent Hoča, jeho novinka na značce Local Action, dvojsklabová záležitost s názvem Wiggler a Trust. Tohle byla právě ta druhá zmíněná záležitost, právě skladba Trust. Každopádně Hoč a jeho příjemný klubový zvuk. Teď už ale pojďme za americkým hudebníkem, no Kanaďanem, teďka mám pocit pořád... hudebníkem, který si říká Lex Tessy, což je docela vtipný název, pěkná přesmyčka tohodle chlapíka, myslím, že kromě z amerického kontinentu. A jeho čtyři singly vyšly, které jsme se tady v průběhu tohle roku a vlastně loňského konce hráli. Vydal teďka devítiskobové dílko, ale já ho zařadím mezi IPčka, protože má asi 25 minut ani ne, takže tady je už Lex Tessy a jeho nový počin Folkhouse v ukázce Inhale of Blood Ballads She's Gone.

Ecstasy, tenhle ten filipínsko-americký hudebník, jak jsem našel, žijící v San Diego na své novince The Folk House, devítiskabový počin, kde je té skladby okolo 2-3 minutek, stejně jako byla tato ukázka In a Hail of Bullets, She's the Gun. No a teď už zamíříme za značkou Yuku, kterou se tady pravidelně představujeme, tohleto bass vydavatelství britské, usídlené však v Praze, a je tady další release, opět zahraniční interpret, tentokrát to je projekt Lutzu versus Mercy System a jejich Tunnel Vision EP, které vyšlo už jako 95. release tohohle velmi agilního, experimentálně bass orientovaného vydavatelství elektronického, vydávajícího v Praze, ale Lutzu and Mercy System a titulní skaba Tunnel Vision z té čtyřskabové nadílky dubstepových bassů.

Tolik zajímavá spolupráce na poli bass a dubstep muziky od dua Lucu versus Mercy System a jejich Tunnel Vision EP v ukázce titulní z těch čtyřech, které tam najdete. No a my se podíváme za dalším releasem od kapely Health, který vyšel teďka v květnu. Už jejich třetí takové EP různých asi odřezků od té loňské desky. Pod názvem Addendum se objevuje teďka tato kolekce celkově sedmi věcí, kde spolupracují třeba s Chelsea Wolf, také s Bad Omens and Swarm, či také projektem Filter, který odevírá tohleto EPčko Addendum s klubou Free to Die. Tohle jsou

Tolik tvrdá záležitost od této crossover partičky z Los Angeles Health a jejich addendum EP v ukázce tentokrát s názvem Free to Die featuring Filter. No a my teďka zase trošku sklidníme a podíváme se za malajzijským hudebníkem, klavíristou na poli takového ambientně vážného hudebního stylu Flika, kterého jste naživo viděli na Music Infinity, ale už je to možná 1,5 dekády zpátky. Gaze One je název téhleté novinky, kterou vydal teďka v pátek.

Monika Flika, tenhle ten malajsijský producent, hudebník, klavírista a Euseng Seto vlastní jménem a skladba Gaze One z jeho nového singlíku. Teď už ale tohleto EP, které vydal tenhle ten dánsko-berlínský projekt As Bjorn a La Boom Fatal, House Party EP, jsme si tady vlastně představili v těch předchozích singlech, ostatně vydal jich celkově fakt 5. Jedinou tuhle věc EPčka nevydal, kterou vám teďka nabídnu, 24-7 lalala. A jinak šestisková EP vyšlo teď v pátek na značce Body of Work. To jsou As Bjorn a La Boom Fatal.

Björn and Laboum Fatal a jejich záverečná šestá věc, která nevyšla jako single 24/7 lala, z jejich House Party EP pro značku Body of Work. Stále posloucháte novinky na alternativní scéně, za chvíličku také doplním playlist na stránky Rád 1. Čeká nás ještě několik singlů a také samozřejmě dneska hodně alb. Tohle je ale už spolupráce Johna Techady, tohle amerického veterána. Technomuziky společně s britskou zase legendou Plaid, tohletou dvojici, která vznikla z projektu Black Dog a jejich společné EP dvojskalbové Start Motion na značce Palet Johna Techady v ukázce Chilla. Novinka z tohletý na značky Palet John Techada a Plaid.

Tolik John Tejada Platt, britské duo, společně s tímto americkým veteránem na společném dvojskobovém EPčku s názvem Start Motion. To byla ukázka však Chilla. A to už je R.I.P. Magic projekt. Nový single z tohle týdne Screw Dark, který ho upsala tentokrát značka Section One, kterou známe také třeba disky už bylo on Red Hat, R.I.P. Magic.

Tak tolik už londýnský projekt RIP Magic a jejich novinka od tohohle, myslím, že kvarteta s názvem Screw Dark. Novinka, která šla tenhle týden na značce Section One. No a tohle už je také nový single z tohle týdne od My Jane Cole, s kterou znáte z vysílání Rádia 1, myslím, že velmi dobře. Novinka Dreams vyšla jak kde jinde, než na jízdnice Night Creatures teďka v pátek. Kupovala se na IB stranu skladbu Space Dance. Tohle už je ale titulní nahrávka Dreams, Maya Jane Coles.

To bola Maya Jenkins a skladba Dreams z jeho EP dvojstraného naznačen Night Creatures z tohohle týdne. No a tohle také novinka z tohohle týdne od projektu Obli, tak víte, znáte, hrali jsme si výbornou věc Loving You tady loni na skonku roku. Teď už naznačí Angelina Jolie, downtempo příjemná věc Sun z tohohle týdne. Obli, který ho znáte také značky Foreign Family Collective, právě projektu Odessa. Teď už ale naznačí Angelina Jolie.

Tolik Oblia, novinka Sun, Sun, Sun. Tak a má před námi další nový single z tohoto týdne, tentokrát od projektu Lamb Chop, tohleté legendy už ze Spojených států, kterou tady hrajeme už do 90. let. Novinka má název Weekend. Vyšla teď na značce City Slang v prostředku týdne.

Chop ohlasuje na konec prázdnin nové album Punching the Clone a tohle je první pilotní single Weekend. Weekend. Ne Weekend, ale Weekend. Nebo je zesláblý, asi to znamená. Každopádně teď už ale míříme také za producentem Kieran Hebdenem aka Fortet. Jeho starší single Baby a také i starší další jeho singlovka s názvem Love Cry dostala nové kabátky remixové a to od producentu Tony Romera či Ramon Pank. Vyšlo na jeho značce Text Record před týdnem a tohle už je remixová práce právě pro Fortet z klubu Baby, která si myslím, že hodně povedařila, pěkná klubovka od Tony Romera.

Forte, tá skava Baby od remix od Tony Romera. Jinak vydaný je tej skavu Love Cry od Ramon Peng remix. Pěkné dvě klubovky, myslím, že tohle se povedla o víc, protože má pěkný takový hypno nádech. Posloucháte stále novinky na alternativní scéně, pokud jste zapli později kompletní playlist, vysí také už na stránce rádia, včetně už singlu, které vás ještě čekají, a tenhle ten následující je od britského londýnského producenta Vegin. Novinka There's Something Here's For Us Both. For Us Both.

Tolik Vegin a jeho novinka There's Something Here for Us Both. Jinak vyšlo na značce Please Make It Ruinstick a pátek. No a tohle už je také novinka z tohle týdne ze značky Saši Last Night on Earth. Tentokrát Saša ve spolupráci s Frankie Wah na téhleté věci Get On.

Tracker, tolik Sasha Frankie Wah, Get On My Level. No a tady další velikán britské klubové scény, tentokrát na polibreaku Glenn Nicholsaka Future Funk Squad, který tenhle týden vydal svou novou pecku Asia a doufám, že chystá i album vyšleného značce Envision už úterý. Future Funk Squad.

Tak, tolik breakovka od Future Funk Squad. Věc s názvem Asia. Která vyšla tenhle týden na značce Envision. Tak, před námi ještě teďka britský producent žijící ve Spojených státech Marsh a jeho novinka, která se objevila na značce Anjuna Deep, skladba s názvem Beside.

To Marshall, jaká Marsh a jeho novinka Besides, chytlavá věc ze značky opět Anjuna Deep, vydařená věcička. No a před námi jsou teď už ještě Boards of Canada, který jsem ostatně nasazoval v tom singlu Table 5 už do hitparády ve čtvrtek. Tohle je zcela nový single a myslím, že ta správná věc, která je opravdu peckou, Prophecy at 1420 MHz a hlavně singlík z chystané desky Inferno pro značku Warp.

Boards of Canada jsou zpět po dvou dekádách a chystejí desku Inferno na značce Warp už koncem tohoto měsíce. To byl zatím singlík už asi ofika Prophecy at 1420 MHz. Tolik dnešní singly, pojďme taky k novinkám albovým a začneme deskou, kterou jste viděli naživo tenhle týden zde v Praze na Music Infinity, konkrétně večírku v pondělí, kde se objevila projekt Lambert a jeho právě trio na desce předvedlo desku I'm Not Lambert, tuhletu jeho už snad desátou desku, kterou si vydal tentokrát přes label Cloud Hills, kde se ostatně už objevily také singlovky, které jsme zde hrali od začátku roku, jako třeba The Sum naposledy s Deckerem, s Goodwinem Hearts Like You, či také s Mariel Schmelhaus. Tohle už je Lambert, jeho deska I'm Not Lambert, která vyšla teďka v pátek na značce Cloud Hills. A jo, krásná věc, spolupráce také tentokrát s Marie, tenhle chtěl jsem dát tuhle tu věc s Marie All at Once, Marie Claire Schmelhaus. Tak, tohle je Lambert.

kolega Lambert a jeho nové album I'm Not Lambert, které znělo v ukázce All at Once featuring Marie Eclair Schlamaus. Jinak on zde nabízí na ploše celkově 14 nahrávek, spoustu také spolupráce jako s Kenny Warrenem, zmíněným Goodwinem, Ralph Heidlem, také Cat Frankie. Či Decker. Tohle už je ale zase ukázka z nové desky od Max Coopera. Album s názvem Feeling is Structure dala také výborný single, který jsme se tady hráli, Ebb and Flow. Či Pattern Index. Tohle už je ukázka z těch 10 opět krásných hravých elektronických věcí, které kombinují jak takový zajímavý chaos s nádhernými melodiemi. Skoro The Shape of Memory. Max Cooper a Feelings is Structure, jeho nové album na jeznece Mesh zpátku.

Max Cooper a jeho nové album Feeling is Structure, pocity je, no, pocit je struktura. Každopádně je ukázka Shape of Memory z té novinky, kterou vydal teď v pátek na značce Mesh Records. Já mám pocit, že ho uvidíme na podzim také zde v Praze. Teď už ale tohle jsou Submotion Orchestra. Ty jste viděli loni zde. Předváděli své nové EP. Teď vydali nové album Pass Me By. Po těch pár singlech, které jsme si tady také hráli, jako Ten Years či právě Rearview Mirror. Celkově 8 nahrávek najdete na téhle novince, kterou si vydali přes svůj label SMO. A to už je titulní nahrávka Pass Me By, kde je slyšet vokál Ruby Wood.

Ruby Wood a kapela Summer Shore Orchestra, který se vám dovezl poprvé už v roce 2011. Po 15 letech je tady jejich další album, nevím, jestli už možná taková 7-8 deska, která dostala název Past Me By. Tak a před námi je už belgický hudebník, také The Haunted Youth, kterýho jsme si tady hráli v jeho předchozených singlech jako Death Wish či Emo Song. Wake Up, mám potřebu Murder Me, to bylo tak. Tohle je taková kolekce příjemný, takové lo-fi indie kytarové jeho tvorby s názvem Boys Cry Too. Chlapci pláčou také, trošku možná odkaz, že by polemika s The Cure. No tohle je krásná věc, Hurt. The Haunted Youth a nové album Boys Cry Too na značce Played Against Them.

The Haunted Youth, belgický počin na poli indie kytarové muziky a jeho příjemná věc s názvem Hurt z této novinky Boys Cry 2. Tak, no a při námi je už tohleto britsko-španělské duo Jan Hogut a David Cordero, kteří tady nabízí své nové album Shifting Times, které vyšlo teďka také v pátek, tentokrát ne na značce Home Normal, kterou dneska navštívíme v podobě také projektu Maps and Diagrams, ale na značce Davida Cordera tentokrát, ne Jan Hoguda. Jeho novém labelu Norai, krásná deska, jejich společná, má název Shifting Times. Tohle už je ukázka Slow Turning. Jan Hogut a David Cordero.

Tolik už Jan Hogut a David Cordero, ukázka Shifting Times desky Slow Turning. My si určitě tohleto album představíme brzy také v pořadu Seance. Každopádně teď už míříme za Lauren James, tohletou britskou hudebnicí, která se po deskách ze značky Ghost International teďka už upsala zpět zase značce Hyperdub, kde začínala Detach from the Rest of You. Je název téhleté její nové koláže opět. A tohle je ukázka The Book of Self-Doubt. Poslední fakt jako Inner Root nebo Flatline.

Tak Lauren James a její deska Nové album nás nese Hyperdub zpět. Tam bude vydavatelství Koudána Detach from the Breast of You a ukázka The Book of Self-Doubt. Tak, teď jsme také vlastně posledně debutové desky solové člena kapely The Knife, bratra Fever Ray, Olof Dreyera. Loud Bloom má název tohleto album, které navazuje na vlastně jeho různé singly a EP, které vydal během roku 2024 i 2025, respektive i letos. Posledního singlovku Plastic Camellia znáte i ostatní z Hitparády Rádia 1. Co je důležité říct, že vydal v roce 2023 spolupráci také desku s Mount Sim, desku Souvenir, a to bylo ještě pro značku Rabbit, teď už právě také pro label Rabbit, respektive, ale v licenci DH2, nebo je Dirty Hit 2. Tohle sublabel Dirty Hit značky už se navrací touhletou kolekcí Loud Bloom. Vlastně svou první opravdu deskou, kde ale najdete opravdu starší ty hitovky, jako třeba Iris, Akuje je CPčka pro Iris, či také Blood Lily, ale i letošní věci, jako Echo to Daphnino, či právě Plastic Camellia. Tohle už je skvělá Cassia a jeho typický zvuk kláves, který už používal i v kapele The Knife, Olof Dreyer ze Švédska a jeho debut Loud Bloom na značce DH2 DH2.

Tolik Olaf Dreyer, Půlka Knife a první solové album s názvem Loud Bloom, hlasitý květ, nebo jak to říct, ale každopádně ukázka měla název Cassia. No a teď se podíváme za tímhletím také britským dalším producentem, Jake Stewartem, který se říká 1-800-GIRLS. Dlouhá léta jste mohli registrovat na různých EPčkách, remixech či singlech. To na různých značkách, to bylo Shall Not Fade, Lost Palms, nebo třeba také jeho vlastním bandcampu. Posledně se objevil také třeba na značce Oh My Thoughts, ale loni ho už upsala značka právě Sony, respektive jejich sublabel Epic. No a právě tam vyšlo tohleto jeho debutové album, které dostalo název Love, jednoduše. Z něho už jsme si tady hráli také několik singlů, třeba naposledy Clarence Pier či Good Love, ale také skladbu Eye Contact featuring Council. Tohle už je ale ukázka Lime Rants, která odevírá celé tohleto album, kde najdete i spolupráci také s Art School Girlfriend, kterou jste už dneska slyšeli, tu si dáme třeba zase v úterý. Vydařená debutová deska 1-800-GIRLS, alias Jake Stewarta z Londýna. Deska Love.

Tak tolik 1-800 Girls a ukázka Lime Rance, úvodní track z Teletedesky Love. No je tady další album z tohle týdne, kterých opravdu vyšlo mraky. Je tady tato hudebnice Otis Harding z Nového Zélandu, která po singlu vrách One Stop nebo také Venus in Zinia tak vydala tohleto své nové, už možná páté, šesté album Train on the Island, opět na značce 4AD. Její pátá deska, tak celkově čtvrtá na 4AD značce Train on the Island, a v novém singlu, který vyšel tenhle týden, také singlu Codes. Aldous Harding uvidíme, myslím, že je v Praze před prázdninami.

Tolik už Aldis Harding, ta hudebnice, jinak vlastním jménem Hannah Sian-Topp z Nového Zélandu, která vyrůstala na Kate Bush a Scott Walkerovi, tak tady se svou špátou deskou, čtvrtou pro značku 4AD s názvem Train on Island. To byla ukázka Coats, ale teď už zamíříme za značkou Warp, kde se tenhle týden vylíhlo zajímavé album amerického experimentátora, který se říká Fire Tools, po jeho takovým singlu, který vydal And Where Is The Heart I've Searched, či Balem, který najdete na desce Lavender Networks. Už nabízím ukázku z těch 10 experimentálních elektronických věcí s takovým crossoverovým prvkem Pleasant Valley Magic Cube of Holiness. Fire Tools a novinka ze značky Warp z tohle týdne, zpátku Lavender Networks.

Tak tolik americká producentka, jak jsem zjistil, Fire Tools, jinak vlastním jménem Angel Merkloid na svém novém albu pro značku Warp, jinak rozhodně ne její první album, ale možná spíš desáté, ale poprvé také na prestižní značce Warp deska. To byla ukázka právě alba Lavender Networks a skoba Pleasant Valley Magic Cube of Holiness. No a před námi je Bill Wells, tenhle ten skotský už veterán také na svém novém albu, které dostalo název Dreams 24-25. Vyšlo opět na značce Caracal, kde ho ostatně nejvíce najdete, tohodle jinak multi-instrumentalistu, jak jsem řekl, ze Skotska, jinak tady je už jeho ukázka právě z desky Dreams 24-25, skvělá Mackenzie Return.

24-25. Tak, karaokekoliv vyšlo také tenhle týden. Stejně jako i tohleto album hudebnice Deb Never z Británie, album Arcade je po dlouhé době také její, po těch singlech nový materiál hudebnice, myslím, že ze severu Británie, která má nějakou, ale někde, myslím, že nějaký blízkovýchodní kořeny. Teď už na své desce Arcade, jim druhém albu, myslím, se I Need More. Deb Never, deska Arcade. Teda vyšla také v pátek, tentokrát na značce Giant Music.

Já se omlouvám, americká hudebnice, písničkářka, která si říká Deb Never na svém snad druhém albu, které vydala teďka na značce opět Giant Music, kde vycházely její různé singly. Každopádně teď už se podíváme na album Laibach, které opravdu tady hrajou spíš takové nostalgie, protože bych se asi už nepustil. Vydali nové album Music na značce Mutecords a jak už jako je to teďka poslední dobou zvykem, je to už trošku trash. Tohle je ukázka z klavy Singularity featuring Donna Maria Martenson. A tohle jsou Laibach.

Tak je to vtipný, jak se z vlastně takové avantgardní a industriální kapely z 80. let Laibach stane tato legrační parodie sama na sebe. Každopádně deska Music vyšla na značce Mute Records Singularity. To byla ukázka z Dona Maria a Trendson. Jeho hostů je tam více a uvidíte, myslím, že naživo. Tak teď ale už Slowy, tato bristolská talentovaná hudebnice na poli takového soulových písničkářských vlivů, debituje na značce True Souls konečně i celým druhým vlastně, už kecám, druhým albem In Moments po debitu Where the Minds Wanders před dvěma lety a myslím si, že je to ještě zase o kousíček lepší. Tohle je ukázka What If po těch singlech, které jsme se tady také představovali jako Sundown nebo Temporary.

Flowy, jinak vlastním jménem tato hudebnice z Bristolu, Sophie Hawkes a její krásné druhé album In Moments, Who Cast a What If. No a my se podíváme za další deskou, která vyšla minulý týden. Po této britské multiinstrumentalistce se podíváme za dvojicí producentů, konkrétně Patrick Howland a Priory, jak se říká tohleto duo, společně pak Jump Source. My jsme tady hráli výbornou věc Close s Poison Girlfriend, tenhle ten singlík, který vyšel společně s další předchozí věcí, třeba Shattered nebo Effect. Tohle ukázka Museum Fetik, tenhle té jejich příjemné roztodivné elektroniky, která nabízí takový dubový hodně ozvěny. Dneska vyšla před týdnem na značce NAF pod názvem Fold, tohle jsou Jump Source, ukázka Museum Fetik.

Tak tolik projekt s názvem Jump Source, kanadská záležitost, dvojice, jak jsem řekl, právě Patrick Howland a tím dalším je Francis Luttrell, který si říká právě Priory. Moc vydařený společný debit na značce NAF, deska Fout v ukázce Museum Fatigue. Tak tohle už je deska, kterou slyšíte také dneska v seanci britského projektu Maps and Diagrams album Tone Isolation a ukázka Movement Function.

Tak to bylo už, to byl Tim Martin aka Maps and Diagrams, který ho můžete znát ještě třeba i z začátku milénia značky Xpanding, kterou jsem tady docela hrával. Každopádně ukázka z desky Tone Oscillation, skladba Movement Function, více už také v dnešní sánci, kde si projedeme jeho už bohatou diskografii v dnešní sánci. Za chviličku už také pořád intro s Gio Margaret, ale tohle je ještě japonská shoegaze parta Tokyo Shoegazers, jak si říkají, a jejich novinka Remains, která vyšla teďka před týdnem, myslím, že na značce Higher Hell, ukázka Haze.